0: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
1: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
0: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorovaprodejna.lksobě.cz.
1: To nejlepší z regionu.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
2: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
3: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: Hit Radio.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, ty nebudu.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
1: Máme ji!
2: Naši novou akuvrtačku.
1: Jen za 799 korun.
2: S baterií a nabíječkou v ceně.
1: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
2: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
4: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
3: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorovaprodejna.lksobie.cz.
4: To nejlepší z regionu.
3: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásnou sobotu, za chviličku 7:00, první zprávy s Filipem Ličkem, vítejte u nich. Lidé, kteří v listopadu nebo prosinci splní podmínky pro penzi, si polepší, když odchod z práce o pár týdnů odloží. Vyčkají-li na nový rok, budou pak každý měsíc dostávat o několik set korun více, než kdyby přestali pracovat už letos. U vysokých příjmů může být rozdíl daleko větší. A to i přesto, že se v lednu vyplácené důchody zhruba o 300 valorizují. Parametry výpočtu nových penzí totiž od ledna zlepší minulý růst mest, od něhož se důchody také odvozují. Na parkoviště v pražských Čakovicích se v pátek večer sjeli stovky upravených aut a zhruba 2,500 lidí. Ilegální tuningový sraz komplikoval dopravu v okolí, jen na pořádek ale dohlížela policie se zásahy z vrtulníku. Vážnější problémy hlídkám hlášeny nebyly. Část účastníků se po 10. hodině večer začala přesouvat na Zličín. Policie teď kvůli celoevropskému sjezdu dál drží zvýšenou pohotovost a sleduje hlavní tahy. O víkendu se má akce přesunout na Moravu. A pojďme také na sport. Francie v Lize národů poprvé ztratila body, když remizovala 1-1 s Itálií. Belgie naopak mezi elitou nezaváhala a porazila Turecko 3-0. V druhé lize Robert Lewandowski zaznamenal hat-trick při drtivé výhře Polska nad Rumunskem 6-0 a Slovensko ve třetí divizi ztratilo vedení a na Faerských ostrovech remizovalo 1-1. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: V Liberci probíhá festival sportovních filmů Sportfilm Liberec. Nabídne pořádnou dávku inspirace, emocí a příběhů ze světa sportu. Představí filmy o výjimečných výkonech, cestě za sny i překonávání vlastních hranic. Dneska se můžete těšit třeba na film Neporazitelní nebo Nebyla. Kompletní program najdete na sportfilm.cz.
8: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
6: Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, ráno se zejména v severozápadní polovině Čech budou vyskytovat místní mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se budou rozpouštět. Odpolední teploty stále velice příjemné, tak užívejte skvělé počasí až 24 stupňů Celsia.
9: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
10: Víkend
9: s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
11: Krásné dobré ráno, Lea s Filipem s vámi 7:03, tak nám napište, kdo s námi taky vstáváte, nebo usínáte, anebo pracujete, prostě ať už děláte cokoliv, taky s námi můžete cestovat a nebo nás ladit online. Díky, že jste s námi, sobota 3. října, nevím, kdy se to stalo, za chvilku jsou Vánoce, k tomu se dneska ještě dostaneme, tak hezké dobré ráno a jdeme hrát.
9: Hit Radio Kontakt.

Take one look at you, you're taking me out.

0: Perry, Alex Warren, hezké dobré ráno, 7 hodin 9 minutek k tomu, s vámi Lea a Filip. Celý víkend nás čeká nádherné babí léto a já přemýšlím nad tím, proč se tomu říká babí léto, to je jak dědečkovo léto.
1: To já nevím.
0: Dědovo léto, proč babí léto?
1: Já to jdu najít.
0: Tak jo.
1: Jo, protože máme na to chvíli.
0: Někteří z nás už jsme schovávali zahrádky, že jo, malověrní restauratéři, tak prosím vás, má být nádherně. Český hydrometeorologický ústav, to jsem řekla hezky po rádu, to je strašný jazykolem.
1: To se vytáhla teď.
0: Slibuje
1: teda
0: 25 stupňů a oblohu bez jediného mráčku. Jenže když se podívám na počasí na příští týden, tak nám tohle vydrží tak do úterka. A najednou od středy 13 stupňů, 12 stupňů, 11 stupňů. Takže prosím vás, kamarádi, užijte si víkend, co nejlépe můžete. Užijte si toho nádherného počasí, dobíte vitamin D a dobrou náladu, energii. K tomu samozřejmě náš playlist, co víc si přát. Ale proč se tomu říká babí léto?
1: Hele, já jsem chtěl využít AI, všemocný nástroj moderní doby, a jako je to tak divně popsaný, že ani nevím, co to chci číst, jo.
0: Řekni
1: to. Hele, tady je třeba napsaný, mně to nedává smysl, ale přečtu, co píše AI. Původ v přírodě, pavučiny. Hlavním meteorologickým znakem tohoto období jsou jemné stříbřité pavučiny poletující ve vzduchu, na kterých se mladí pavouci nechávají unášet větrem, takzvané babí léto v biologickém stavu. Jako chápeš to?
0: Ne.
1: Co ta AI, takže přátelé,
0: to je porádu na mě strašně.
1: Nevěřte AI, jo, ona někdy se trošku jako zblázní, takže my to najdem zatím.
0: Tak hezké dobré ráno, a pokud víte, proč se babímu léto říká babí léto, ale třeba Filipovo léto, nebo Hitrádiové léto, nebo Lej léto, dědečkovo léto, proč je to babí léto? No, ale bude krásně a to je důležitý. Tak hezké dobré ráno, my jdeme hrát Forever in Love a taky Coldplay, Little Sims, Burna Boy a jejich We Pray za chviličku.

0: Coldplay, Little Sims, Burna Boy a přišla nám krásná zpráva, proč se babímu létu říká babí léto. Krásné dobré ráno, Leonko a Filipe, no mně vždycky teda bylo říkáváno, že babí léto se tomu právě říká kvůli těm poletujícím jakoby vláskům, které připomínaly babičiny šedivé vlasy, proto babí léto. Konečně, hezky vysvětleno a nepotřebujeme k tomu AI.
1: No přesně tak, podepsala se posluchačka?
0: Počkej, tady v dalších zprávách vidím Ivča, tak asi posluchačka
1: tak Ivča.
0: Ivča,
1: my oficiálně teď oznamujeme, že Ivča posluchačka i tady je chytřejší než umělá inteligence.
0: Tleskáme, protože hrozně hezky napsaný. A je pravda, že já si vlastně vybavuju, že opravdu ty pavučinky lítají. Mně se stalo 2 dny zpátky, že jsem někde procházela a nejednou. A bylo to celý obličej od pavučiny. Takže babí léto, krásně vysvětleno. Za chviličku pokáč, nebo taky Axwell Ingrosso, a nebo Katy Perry. Hezké ráno.
2: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 5 minut levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
3: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
4: Nevydařené rande, rozpačité pohledy. Jak z toho ven? Dopřejte si terapii módou a v obchodním centru Nisa si spravte náladu novým, dokonalým úlovkem. Nisa Liberec, na dotek skvělým nákupům.
5: Burčáková sezóna jede naplno. My si na burčák posvítíme s vyhlášeným vinařem Petrem Dušanským z vinotéky Víno Hruška. Jak poznat opravdu dobrý burčák, jaké odrůdy burčáku můžeme ochutnat a jaká burčáková limitka se ještě chystá, nebo jaká je vlastně letos vinařská sezóna? Dozvíte se v sobotu v našem vysílání.
6: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hitrádia Kontakt.
7: Hitrádio.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Maxwell Ingrosso, More Than You Know. Teď už Filip Lejček a ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Německý mladík v Heilbronu oslavil své 18. narozeniny a možnost řídit bez dozoru tak divoce, že necelé 3 hodiny po půlnoci s autem plným 4 kamarádů nezvládl rychlou jízdu na kruhovém objezdu. Narazil do stromu, zdemoloval vůz na totální škodu, ale celá posádka skončila v nemocnici jen s lehkými zraněními, ale zajímavé na tom je, že tady hned po 3 hodinách přišel o řidičský průkaz.
0: Tak opatrně za volanty a hlavně, že to dobře dopadlo.
2: V texaské obci došlo na začátku září ke kuriózní situaci, když tam bylo zavřeno místní policejní oddělení. Ve zdůvodnění tohoto kroku se mimo jiné píše i to, že trinidadští, respektive to je ta obec v Texasu, strážníci obyvatelům nepřinášeli žádný užitek a naopak jim prý spíše škodili. Na celostátní výstavě v novozélandském městě Taupo soutěžilo téměř 300 perfektně načesaných a hýčkaných morčat o titul šampiona. Unikátní akce přilákala stovky diváků a o vítězích rozhodoval v mezinárodní porotě také, pozor, český rozhodčí Jiří Kytner, který na protinožce dorazil posuzovat kvalitu srsti, barvu i celkový zdravotní stav těchto oblíbených hlodavců.
0: Měl jsi někdy morče?
2: Ne, neměl, ale chtěl jsem ho a jsem rád, že rodiče mi nedovolili každou věc, kterou jsem chtěl.
0: Já jsem taky morče nikdy neměla, já jsem měla křečka a taky to nedopadlo moc dobře.
2: Já, ty jsi to říkala před chvíli, já bych to radši do rádia nepublikoval.
0: No, vysála jsem ho vysavačem, ale úplně nechtěně, protože by utekl a prostě, no, stalo se to, ale už je to strašně.
2: A to už nešel z toho sáčku vyndat.
0: On to nepřežil.
2: On to nepřežil, tak budíš, jemu zem lehká.
0: Je mi normálně smutno. Fakt. Po tom křečkovi.
2: Amen.
0: Jdeme hrát muziku. Bože, já jsem si na to fakt teď vzpomněla, já nevím, mě bylo 12, 13, je to tak, fakt strašně dlouho.
2: Tak si
0: dlouho.
2: Kup odpoledne novýho, jo?
0: Ty křečku.

deny the urge that makes them want to

0: Jason Derulo, Take You Dancing. Hezké dobré ráno, pojďme se podívat, k čemu se váže den 3. října, kdo dneska slaví, co se dneska děje. Tak přátelé, Světový den úsměvu. To tady u nás na Hit Radio funguje, protože my se tady docela nasmějeme, co Fildo?
1: My se smějeme neustále tady. A hlavně, víš, co se mi líbí?
0: Ne.
1: Že my neustále hledáme nějaký otázky, že hlavně tebe dneska napadlo prostě nějaký téma, víš? Hledali jsme prostě, co to vlastně vůbec znamená babí léto, kde to vzniklo, jo? A předtím se mě taky ptala, kolika let se vůbec dožívají morčata, tak jsme se na to podívali. Já jsem se vlastně tady dneska jako vzdělal, protože já jsem
0: obohacující
1: typoval...
0: Obohacující ráno.
1: No přesně, já jsem typoval, že křečci se dožívají 5 let.
0: Ano.
1: A pravda je, že ty nejdéle žijící 3,5 roku, tak aby i vy jste byli obohaceni o tuhle informaci.
0: No, aby toho nebylo málo, tak přidáme ještě to, že dneska je jakýsi den přítele, boyfrienda. Tak holky, ženy, dívky, svým partnerům, pokud někoho máte a nejste single ladies, to bychom si taky mohli zahrát, Beyoncé, tak prosím vás, obejměte je, dejte jim polibek navíc. Oslavujte to, že se máte, že se probouzíte s ním, že usínáte s ním a prostě, že jste milovány. Co si, Ježíš, až hlas mi z toho přeskočil. Milovány, chtěné, prostě krásné pro ty vaše polovičky. A pánové teda, no, tak všechno nejlepší, Fildo, všechno nejlepší. Ty jsi takovej můj rádiový parťák.
1: Děkuji.
0: Boyfriend, tak můžu ti říkat boyfriend?
1: Jo, říkej mi boyfriend. A to je taky určitě nějaká písnička.
0: Myslím, že od Justina Biebera. Každopádně za chvilku Benson Boone, Lucenzo Don Omar, dáme si troška léta, Densko Duro a spousty dalších skvělých hitů. A kdo ví, jestli nepřijdou i kabáti.
2: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej. Propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
3: Plánujete firemní party? Chystáte oslavu narozenin vašeho kolegy? Přejete si zakončit rok netradičním způsobem? IQlandia, originální místo pro váš firemní večírek. Zažijte večer plný zábavy a interakce. Večírek v IQlandii, akce na míru pro váš tým. Více na IQlandia.cz.
4: S mým hlasem mi pomohla AI.
5: Mňau.
4: Pejsek, kočička ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez pánička. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
6: Babí léto v Větravě je tady. V sobotu 3. října vás čeká večer plný živé hudby pod širým nebem. Hlavní hvězda kapela Zrní. Dále zahrají Přeskopec a Jan Fitz a kompany. Od 17 do 23 hodin v Větravském dvorci. Vstupenky na jitrava.cz.
7: I'm Nicki Minaj.
8: Hey, this is John Legend.
9: Hey, it's Taylor Swift.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
2: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
0: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
0: Pobyt pro dva.
4: House running.
0: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
5: firmanazážitky.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásnou sobotu, je 8 hodin a jsou tu další zprávy, vítejte u nich. V Pražském národním divadle dnes předají ocenění 20 laureátům cen Thálie. Ceny se udělují za mimořádné jevištní výkony v Česku, v činohře, v opeře, v oboru baletu, tance a pohybového divadla a v oboru muzikálu, operety a podobných žánrů. Tentokrát za období od 1. července 2025 do 30. června letošního roku. Od roku 2020 se oceňují také samostatně mimořádné umělecké jevištní výkony v oboru alternativního divadla a v oboru loutkového divadla. Druhý pilot společnosti Fly Dubai, který se podle vyšetřovatelů ve středu pokusil během letu do Tel Avivu záměrně zničit letadlo, kde bylo 182 lidí na palubě, měl už dříve zákaz létat v rodném Ománu. Tamní úřady mu letectví zakázaly kvůli obavám z extremismu. Přesto ho později zaměstnali aerolinky ze Spojených arabských emirátů. Muž během letu napadl kapitána a katastrofu se ale naštěstí podařilo odvrátit. A pojďme také na hokej. Nově jmenovaný český kapitán Bostonu David Pastrňák přispěl v NHL dvěma asistencemi k vítězství hokejistů Bruins na ledě Winnipegu 4-3 v prodloužení. Za Boston nastoupil také Pavel Zacha a po Pastrňákovi strávil na ledě ze všech útočníků Bruins nejvíce času, téměř 22 minut a měl 3 střely na branku. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Pivovar Rohozec dneska pořádá Oktoberfest plný piva, dobrého jídla a zábavy v pravé bavorské atmosféře. Těšit se můžete na kostýmovanou prohlídku pivovaru, pivovarské soutěže, pivní kvíz i speciality jako preclíky, klobásy nebo vepřová kolena. Chybět nebude ani dětský koutek a další program. Vstup je zdarma.
10: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
8: Dnes přes den bude většinou jasno nebo skoro jasno, teď po ránu ještě počítejte s mlhami, tak pozor hlavně na silnici. Odpolední teploty však budou opět fantastické, maxima až na 24 stupních Celsia.
11: Hit Rádio. Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady víkend. Víkend s Hitrádiem a Leonou Děngéši.
12: Krásné dobré ráno, pokračujeme dál 4 minutky po 8. Za chviličku pro vás máme skvělý tip, kam třeba dneska celá rodinka vyrazit. Do té doby Imagine Dragons

0: Follow You, hezké dobré ráno. Imagine Dragons, 8 hodin, 8 minut, hezké dobré ráno. Sobota, 3. října a my se podíváme, kam bychom dneska všichni společně mohli vyrazit. Máme tady totiž s Filipem pro vás skvělý tip. Na 7 místech Česka se dneska můžete podívat do lesů obnovených po kůrovcové kalamitě z roku 2018 až po rok 2021. Určitě si to všichni pamatujeme. A akci Den lesů nové generace pořádá státní podnik Lesy České republiky. A vzhledem k tomu, že dneska má být opravdu krásně, takové to typicky babí léto, tak návštěvníkům mimo jiné nabídne komentovanou prohlídku. Ukážou vám lesnickou techniku, včetně dronů, předvedou práci s motorovou pilou a taky práci stromolezců, anebo nabídne výroby ze zvěřiny jako pochutinu. A aby toho nebylo málo, tak samozřejmě je to pro celou rodinu, myslí se i na ty nejmenší návštěvníky. Pro děti lesníci připraví programy lesní pedagogiky. Tak pokud vás zajímá více informací a kde tohle všechno probíhá, mrkněte se na webovou stránku sazimelesinovegenerace.cz a tam najdete pro vás tu nejbližší akci.
1: Hit Radio Kontakt.

0: Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si muzice, pokračujeme i za moment. Čeká nás One Direction, což je z kapela, ano. Což je skupina, která už vlastně dneska neexistuje, ale my si na ně rádi zavzpomínáme. A taky bude jedna z nejbohatších zpěvaček, která se letos vdala. Taylor Swift, tak si na to počkejte.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na
4: firmanazážitky.cz.
6: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Chanel Official. Hit Radio s vámi taky Lea s Filipem a dáme si za chviličku, za moment, za pár vteřin ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, podíváme se na tři zajímavosti ze světa. Například vyhřívané lavičky nainstalovalo město Skellefteå na severu Švédska. Sloužit mají především seniorům a lidem čekajícím na místní hromadnou dopravu během dlouhých zim. Lavičky se automaticky aktivují při nízkých teplotách a využívají energii z místních obnovitelných zdrojů. Radnice uvádí, že provoz je energeticky úsporný a dlouhodobě udržitelný. Nechcete opustit pohodlí gauče, ale chcete kempovat? Nový trend to umožňuje. Ve velkých městech se otevírají VR kempy. Zaplatíte za hodinu v prázdné místnosti s klimatizací a sluchátky a můžete virtuálně tábořit na Mount Everestu nebo si opékat buřty v pralese. Skutečné buřty jsou zakázány z bezpečnostních důvodů. No a italská policie může snadněji postihovat vyhazování cigaret či jiného odpadu z auta. Počítá s tím vládní nařízení, které začalo platit o víkendu. Pro uložení pokuty už nebude nutné přistihnout automobilistu příčinu. Za vyhození cigarety hrozí sankce až 47 tisíc korun.
0: A my jdeme hrát. Lucie, Lenka Dusilová, jsem tak hezké, dobré sobotní ráno.

0: Set Me Free, Hit Radio s vámi, hezké dobré ráno. Filipe, přátelé, kamarádi, víte, co je to kamínkování? Víš, co to je?
1: Ne, vůbec nevím.
0: Fakt ne?
1: Ne, napadají mě jedině taky ty kamínky, jak se na ně kreslí ty obrázky.
0: Ano, je to ono, to je přesně to, když pomalujete kamínek, napíšeš na něj třeba i nějaký vzkaz a necháte ho na nějakém hezkém místě a pak ho prostě někdo najde a odnese zase někam jinam, tak to známe. Určitě jsme někdo někdy takový kamínek viděli, potkali, mně se dokonce stalo to už dvakrát, že jsem takový kamínek našla. No a existuje ještě jedno kamínkování, které pořádá Super Zoo, kde namalujete kamínek, donesete ho do jedné z jejich prodejen a jiní lidé si ho koupí. No a peníze jdou samozřejmě na psí útulky. A proč o tom mluvíme dneska? Tak ta kampaň totiž dneska končí. A my jsme pro pejsky zatím vybrali přes 4 miliony korun. To je prostě boží. Vy všichni jste boží, kdo jste k tomuhle přispěli, tak prosím vás, dneska ta kampaň končí, tak kdo ještě můžete, přijďte do Super Zoo, namalujte nějaký kamínek, tam se prodá, prostě to je tak hezký. A já vím, že naši posluchači, když o něco jde, tak se umíme všichni semknout a pomáháme společně, takže prosím vás, pojďme podpořit psí útulky. Namalovat kamínek, tam se prodá a veškerý výtěžek tam půjde. To je krásný.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Burčáková sezóna jede naplno. My si na burčák posvítíme s vyhlášeným vinařem Petrem Dušanským z vinotéky Víno Hruška. Jak poznat opravdu dobrý burčák, jaké odrůdy burčáku můžeme ochutnat a jaká burčáková limitka se ještě chystá, nebo jaká je vlastně letos vinařská sezóna? Dozvíte se v sobotu v našem vysílání.
6: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radia Kontakt.

0: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
4: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: On air.
6: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Lidé, kteří v listopadu nebo prosinci splní podmínky pro penzi, si polepší, když odchod z práce o pár týdnů odloží. Vyčkají-li na nový rok, budou pak každý měsíc dostávat o několik set korun více, než kdyby přestali pracovat už letos. U vysokých příjmů může být rozdíl navíc daleko větší. Do davu fanoušku rugby v australském Newcastlu severně od Sydney vyjelo v sobotu ráno auto. Zranilo 10 lidí, včetně několika dětí. Pětiletá

0: hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: V libereckém Dinoparku se dneska koná Den dinovědy. Můžete se těšit na setkání s paleontologem, komentované procházky světem dinosaurů, objevování fosílí, vědomostní kvízy i pohled do zákulisí výroby dinosauřích modelů. Akce pro malé i velké badatele proběhne od 10 do 6 hodin a je součástí běžného vstupného.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
0: Dnes bude přes den většinou jasno nebo skoro jasno, teď je po ráno, počítejte s mlhami tak opatrně, hlavně na silnicích. Odpoledne si však užijete opět skvělého počasí, bude až 24 stupňů Celsia.
3: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
4: Hezké dobré, teď už sobotní dopoledne, minutku po 9 s vámi Lea a taky Filip Lejče.
0: Krásné ráno.
4: Dopoledne.
0: Ne, je ráno.
4: Ráno už bylo za námi.
0: Dobře.
4: Už 2 hodinky ráno vysíláme, tak teď už je do polko. Každopádně narozeninová ruleta se těší na někoho z vás. A dneska tam máme voucher v hodnotě 5000 korun a můžete to využít vlastně úplně na cokoliv. Více dozvíte za chviličku, protože teď přichází pes, který nekouše, to je Pitbull. A Mark Anthony, tak si to pojďme dát právě teď. Tak hezkou sobotu.
3: Hit Radio Kontakt.

0: Sobota 3. října, hezké dobré dopoledne. Taky to kolem vás všechno chrchlá, sípe a kňučí, že někoho třeba škrapká v krčku. Co, Fildo, jsi zdravej?
1: Já jsem pohodě, ale musím to teď zaklepat na dřevo, nebo z čeho tady máme ten pultíček, aby se mi to nestalo. Je to hned? Je to lusknutí
0: prstu? No, je to období chřipka, rýmečka, nachlazení, kosí všechno kolem jako sekáč osudu. U nás v rádiu to taky aktuálně tady vypadá, jak já nevím, na táboře tuberáku, protože každý na sebe pšikáme, kašláme, ještě že ten mikrofon máme každý svůj. Že nám dali každému mikrofon, takovou tu houbu na mikrofon, aby jsme do ní přikali jenom naše bacily.
1: No? Jsi si jistá, že já mám svůj?
0: Ty ne, ale já jo.
1: Tak vidíš, tak nemluv za oba.
0: Tak prosím vás, kdyby Filip zítra nepřišel do práce, tak ho skolila rýmička, jo? Jinak stále častěji na doktory vlastně kašleme a snažíme se vyléčit sami babskými radami. A já tady pro vás mám úžasnou babskou radu. Za prvý, 3/4 z nás prostě nemoc přechodí, i když má 40 horečky a uklidňují se jenom tím, že si před spaním, nevím, na třeba hruď sádlem, jak nás to učila babička. Ale ne nadarmo jsou ty babské rady. Já třeba do dneška díky babičce a vlastně i mýmu taťkovi piju čaj z vlašáku, to znamená z těch skořápek vlašských ořechů. A nebo čaj s máslem.
1: Tak to neznám vůbec.
0: Neznáš? Tradiční domácí lék na bolest v krku je čaj s máslem. Černý čaj a do toho jenom prostě opravdu, já nevím, plátek másla dát si do malého šálečku a pomáhá to při kašli a nachlazení a hlavně na tu bolest krku. A nebo jako zdroj rychlé energie a prostě je to super. Fakt, vyzkouší to a je to i dobrý.
1: Mám to teda vyzkoušet, i když kašel nemám, funguje to jako prevence třeba proti kašli?
0: No spíš, když tě třeba i bolí v krku, nebo když máš unavený hlasivky, prostě něco se ti tam děje. Opravdu čaj s máslem, vygoogli si to a uvidíš. A odvar proti kašli, povařit z kořápky z asi 10 vlašských oříšků a v půl litru vody po dobu 15 minut, nechat to chviličku vylouhovat, osladit medem a prostě ten čaj je za prvý strašně dobrý. Ty si asi nedokážeš představit, jak takový čaj chutná, viď? Možná i naši posluchači, anebo naopak, to někdo zná, protože tenhle čaj pomáhá při suchém i vlhkém kašli, takže teď je období vlašských ořechů. Já jsem zrovna minulý týden dostala do hlavy kaštanem, tak jsem si tak vzpomněla, že bych mohla dostat i vlašákem do hlavy.
1: Přijdeš mi nějaká probraná dneska konečně z letargie.
0: Takže prosím vás, dejte nám vědět vaše babský rady, co vám pomáhá na nachlazení, nebo máte něco vyzkoušeného, osvědčeného, můžeme se všichni inspirovat vzájemně a my si jdeme hrát zase další skvělou muziku. Teď už Miley Cyrus. Let's go. 777-937-777, číslo k nám do studia.
2: Walking to the party like the party is mine. Paving over pressures 'cause horses are gone. Forgetting there's a world when this record is on.

0: Hezké dobré dopoledne, Hit Radio stále s vámi. Dneska pro vás máme narozeninovou ruletu, ale jakmile uslyšíte výzvu, tak volejte. Teď ta výzva ještě není, trošku to uděláme takový napínavější, tak si na to chviličku počkejte.
1: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195.
2: Laminátovou.
1: A voděodolnou.
2: Která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
1: Přesně.
2: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Hezký den s našimi službami vám přeje tým pneuservisu Šišmiš v České Lípě. Zastavit u nás se vyplatí. Mrkni na pneušišmiš.cz.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
5: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.

0: Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.
5: Hit Radio.
6: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky. Měl z toho nervy, tak začal brát.

0: zlepší si náladu.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Diamonds, Hit Radio s vámi. 9:30 je tady, tak právě teď volejte 800 937 937, protože tady čeká dáreček v naší narozeninové ruletě pro někoho z vás. Tak já se ptám, koho pak máme na telefonu? Halo, halo, hezké dobré dopoledne.
1: Krásné ráno, Leono.
0: Dobré
1: zdravím,
0: ráno.
1: Kdo Hit Radio. Já jsem se dovolala. Já už jsem tady připravená, že odcházíme na houby a říkám, počkáme. Mám tady vnučku, říkám, počkáme, já to zkusím ještě a ono to vyšlo.
0: Ježíš, vy jste milá. Tak, normálně vy jste tak strašně pozitivně naladěná, to je krásný.
1: Já mám strašnou radost, že vás slyším, to bude vám, ale ono.
0: Ježíš, vy jste láska. Tak Renatko, prozraďte, kdo má ve vašem okolí narozeniny?
1: Moje nejlepší kamarádka Adéla.
0: Adélka, dobře, zeptám se na ten datum, nebudeme se ptát na věk.
1: Na datum, je to včera.
0: Je to včera, takže 2.10. Já už to tady zadávám do našeho chytrého počítače a jdeme na pravidla. Renatko, my vám tady s Fildou zahrajeme 3 hudební ukázky z datumu 2.10. Jsou to hity, které ovládaly hudební žebříček světových hitparád. Na vás bude jeden z těch songů si vybrat. Takže jdeme na to?
1: Ano.
0: Nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet, takže když zazní song, řeknete chci, nechci a pokračujeme. Jo?
1: Ano,
0: tak
1: ano.
0: Jdeme na to.
1: Jo, to chci, to miluju. To je neskutečný. Vypním se moje láska.
0: Ježíš Maria, vy jste zlatá normálně.
1: Zazmej to nada.
0: Nechcete tady pracovat u nás v rádiu, vy máte normálně tak pozitivní nakažlivý smích.
1: No vždycky nejsem tak pozitivní, ale relativně většinou, jo. Asi by mě to bavilo, no.
0: No, 100%, máte na to obrovský potenciál.
1: Děkuju.
2: No tak možná příští víkend rovnou na zkoušku, že bychom sem Renatku vzali. Hele, dáme 2 testovací hodiny, když uspěje, což já nepochybuji, jak tady s náma bude až do konce vysílání.
0: Renatko, jste skvělá. Takže určitě Whitney Houston zahrajeme a teď máte taky ten správný čas, abyste Adélce mohla sdělit cokoliv máte na srdci, popřát jí k narozeninám, pojďte na to.
1: Dobře, Adélo, zlato moje, buď pořád taková, jaká jsi, úžasná, pozitivní, miluju tě, jsi moje sluníčko, všechno nejlepší.
0: A my normálně milujeme vás.
1: Tak děkuju.
0: To se mi ještě nestalo, aby jsme takhle celou narozeninovou ruletu prosmáli, je to skvělý, já vám moc děkuju za vaši energii, každopádně máme tady dáreček a to je voucher od Slevomatu na 5000 korun, kam na výlet, kam na véču, kam za odpočinkem, relaxem, wellness, masáže, prostě cokoliv.
1: Wow, děkuju.
0: Tak si to s kámoškou doufám užijete, ještě
1: no,
0: jednou Renatko.
1: To si neumíte představit.
0: Můžete se podívat na slevomat.cz, co všechno můžete zažít, stejně tak naši posluchači a já vám děkuju za tu vaši energii, protože jste nám to tady celý normálně rozzářila.
1: Já děkuju vám.
0: Mějte se krásně. Whitney Houston letí za vámi, ahoj.
1: Děkuji,

0: Crying. Aerosmith právě teď z éteru Hit Rádia. Přátelé, kamarádi, za minutku 9:45, to znamená, že my dneska výjimečně budeme hrát o hodinku dříve vaše hity na přání k vaření, protože od 11. hodiny nás čeká podcast Na jedné vlně s Bárou Divišovou a Patrikem Hartlem. Já miluju jeho smích, takže těším se, to si poslechneme společně, ale po 10. hodině vy budete rozhodovat o tom, co naše Hit Rádio pro vás bude hrát, čím vám uděláme radost, koho pozdravíme, komu řekneme za vás, že ho máte rádi, anebo můžete vysílat i s námi. Napište nám na 777-937-777, co chcete slyšet, pro koho chcete věnovat váš vzkaz a třeba co dneska budete baštit, vařit, venku bude nádherně, tak vyražte někam na pěkný výlet a pište si a po 10. hodině se uslyšíme. Teď už Buddy Rockers, Cyril anebo Lana Del Rey.
1: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
2: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
1: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorováprodejna.lksobě.cz.
2: To nejlepší z regionu.
1: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A Auschus našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
6: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když se to má
7: podařit. Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
8: Babí léto v Větravě je tady. V sobotu 3. října vás čeká večer plný živé hudby pod širým nebem. Hlavní hvězda kapela Zrní. Dále zahrají Přeskopec a Jan Fitz a kompany. Od 17 do 23 hodin v Větravském dvorci. Vstupenky na jitrava.cz.
9: Hit Radio.

0: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
1: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Deprese z narození.

0: Rádio.
1: Krásnou sobotu, za chviličku 10. hodina, další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Záchranáři začínají nově poskytovat psychickou podporu laikům, kteří pod vedením operátorů tísňové linky vedli resuscitaci. Jako první to do praxe zavádí záchranná služba Středočeského kraje. Tři její členové zatím uskutečnili přibližně 200 podpůrných telefonátů. Dotyčného kontaktují sami interventi a nabídnou mu pomoc. Kdo si chce na podzim prodloužit léto, může vyrazit do světa za velmi výhodné ceny. Letenky do exotických destinací totiž spadly na předcovidovou úroveň. Zpáteční let do Thajska pořídíte v říjnu zhruba od 10 000 korun. Cesta přes Atlantik do San Francisca vyjde přibližně na 12 000. A v nabídce jsou i levné lety do Karibiku nebo do Jihoafrické republiky. Podzimní měsíce navíc v řadě vzdálených míst znamenají konec hlavní sezony. Menší davy turistů a nižší ceny za ubytování. A pojďme také na okruhy. Motocyklový jezdec Filip Salač vybojoval v kvalifikaci na Velkou cenu Japonska skvělé druhé místo v kategorii Moto 2. Český reprezentant přitom během bojů o pole position hned v úvodu upadl a v kačírku ukončil své první měřené pokusy. Na trať se ale stihl vrátit a v závěru kvalifikace zajel druhý nejrychlejší čas. Na vítězného Španěla Izana Guevaru ztratil pouhých 50 tisícin sekundy. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: V Liberci probíhá festival sportovních filmů Sportfilm Liberec. Nabídne pořádnou dávku inspirace, emocí a příběhů ze světa sportu. Představí filmy o výjimečných výkonech, cestě za sny i překonávání vlastních hranic. Dneska se můžete těšit třeba na film Neporazitelní nebo Nebela. Kompletní program najdete na sportfilm.cz.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Dnes a to zejména odpoledne můžeme očekávat jasno až polojasno. Pokud jste plánovali nějaký výlet, tak to udělejte rozhodně dnes. Odpolední maxima až 24 stupňů Celsia.
0: Dneska nejsme v práci. Dneska nejsme ve škole. Dneska máme volno. S Hitrádiem a Leonou Děngéši.
3: Hezké dobré dopoledne, pokračujeme dál. Hity na přání k vaření startují právě teď. Napište si o song, který byste rádi slyšeli z éteru, k tomu nějaký vzkaz a třeba i to, co dneska budete vařit k obědu. Ať se můžeme inspirovat vzájemně. Tak jdeme na to.
0: Hitrádio Kontakt.

0: recepty na přání k vaření, jedeme dál. Mrkneme na vaše SMSky, píše nám tady posluchačka Marťa. Krásnou sobotu, Leonko. Ráda bych nechala zahrát nějakou českou píseň, úplně mě nenapadá jakou, ale ty určitě něco vybereš. Jsem dnes trošku citově rozhozená, vezli jsme dceru o 2:30 ráno na autobus. Se školou jela na týden do Anglie. Ona asi neposlouchá, ale já jí nahrávku třeba pak pošlu. Jsi také máma, tak to určitě znáš. Krásnou sobotu, Marťa. Poslouchám a vařím dušenou mrkev, vepřový plátek a nový brambor. Ty brďo, Filipe, něco českýho máme zahrát. To je vždycky nejhorší, když posluchači chtějí, abych já vybrala píseň. Ale já jsem včera byla na koncertě 90-kového boybandu Lunatiku. Šla jsem kluky podpořit. A ty hity jsou prostě nesmrtelný, tak tě napadlo, co dát jejich píseň?
1: No můžeme dát, já jsem zrovna nedávno poslouchal i s klukama zajímavý podcast, tak ano. Se mně to líbilo, jak tam vlastně vzpomínali a vyprávěli tam vlastně to, jak po nich letěly holky, jak to bylo vlastně jako strašný a vlastně i neúnosný chvílema, tak se mi to hrozně líbilo a taky jsem si zaspomínal, jak i jako já kluk jsem Lunatic měl takovou obrovskou samolepku na takových těch bílejch dveřích, co dřív byly v panelácích, že jo, takže...
0: A kdo se tě z nich líbil nejvíc?
1: Počkej, jak jako líbil, jak to myslíš?
0: No nevím, prostě kdo tě jako zaujal nejvíc těch kluků. 4 týpci, odlišné povahy.
1: To já jsem to takhle jako neřešil.
0: Já jsem milovala toho, Davida. Takhle, a dneska jako, vypadá úplně jinak.
1: Aby bylo jasné, tak líbily se mi holky normálně, jenom prostě jako Lunatic poslouchal jako každej, ale ano. Asi mi utkví v paměti Aleš Lehký, no tak přece jenom je to i náš kolega moderátorský. Není?
0: Už není. Dlouho není už.
1: No to je jedno, ale tak
0: ale byl. Byl moderátora součástí dlouhovit rádia, ano. Tak jo, dáme si Lunatic. Ať je hudba tvůj lék, přátelé. A co bude dál na vás? Ať

0: Damiano David, The First Time. Posloucháte Hit Radio. A hrajeme vaše hity na přání. Jinak tomu nebude ani teď. Napsala nám tady Lenka. Ahoj Leontýnko, moc ráda tě poslouchám. Mám strašně moc ráda tvoji energii. Pozdravuju také Filipa. No, Filipku, podívej.
1: No, tak já budu nakonec ještě slavnej na starý kolena.
0: Dneska vaříme, co dům dá, ale vypadá to na nějakou tu poslední letní grilovačku, teda už podzimní grilovačku. Prosím, zahraj Bill Medley a Jennifer Warner's Time of My Life. Uděláš nám tím velikánskou radost. Bylo by to pro vás do studia a taky pro všechny posluchače Hitrádia. A Leonko, ty seš naše sluníčko. To je hezký. Ještě když to napíši zase ženská ženě, tak je to o dost příjemnější, než když to říká muž.
1: No, začíná to vypadat, že jsi nějaká moc oblíbená. Přátelé, napište Leonce taky třeba, co vám na ní vadí. Ať to jako proberem trochu, že jo, tady.
0: Protože
1: ona tady vždycky chodí jak vlastně jako po chodbě v rádiu a normálně jí prší do nosu ještě, že má nad sebou vlastně strop.
0: Proč kecáš?
1: No, jako je to pravda.
0: Víš, že taková nejsem.
1: Jseš trošku už doslova tak jako na hrušce takzvaně. Ne, já si dělám legraci, Leonka je samozřejmě skvělá. A musím potvrdit, že ten příval té pozitivní energie tady je i mimo to, když vypne mikrofon. Samozřejmě některé dny jako nejsou zalitý sluncem, takže i nějaký krize jsme si tady zažili. Že?
0: Zažili.
1: Víš, jak že tady už spolu budeme 3 roky.
0: No to je strašný, anebo jak jsem plakala, jak jsme přinesli ty kapesníčky.
1: To je pravda. To
0: byla kauza, ale nebudeme se k tomu vracet.
1: No,
0: každopádně, přátelé, kamarádi, ano, my vám chceme dělat radost hudbou a když máme tu možnost vám splnit nějaké to hudební přáníčko, tak od toho jsme tady a moc rádi. Prostě baby ani posluchačka Lenička nebudou sedět v koutě, tak přesně tohle si dáme za moment. Taky bude Macklemore, Ryan Lewis a možná i něco dalšího, tak si na to počkejte. Hezké dopoledne.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domyčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Burčáková sezóna jede naplno a my si dneska na burčák posvítíme s odborníkem přímo z oboru, s Petrem Bušanským z vinařství Víno Hruška. Petře, dobrý den.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Měl byste pro nás pár rad, jak vlastně poznat dobrý burčák, abychom nenaletěli?
4: Několik atributů se vám ukáže. Mělo by to být už pouhým okem viditelné a to je nějaká barva. Ta barva měla být jiskrná, i přesto, že to je samozřejmě zakalený nápoj. Zeptejte se toho, kdo vám to prodává, z jakých odrůd to je, z jakého vinařství, kde se to vyrobilo. No a pak jsou to ty důležité věci v té chuti. Musí vám to chutnat? Ne, nesmí to být přehrše sladké a neperlivé. A když cítíte to perlení, tak je to právě v té fázi, kdy to kvašení probíhá. No a zas to nesmí být kyselé a hořké. Když už je to kyselé a hořké, tak už je to přejeté.
3: Petře, vy jste výborným burčákem, už roky vyhlášení. Tak na jaký burčák si k vám letos můžeme zajít?
4: A děkujeme za poklonu, jsme rádi, my opravdu se na tom zakládáme. Jedna z těch důležitých, aby ten burčák vám chutnal, je to, že probíhá u nás sběr mezi 6. a 10. hodinou raní, kdy je v té cibebě hodně sladkosti, ale i kyseliny. A to pak dělá ten burčák tím svěžím. Jinak jsme v polovině sezóny, máme za sebou už ty rané odrůdy. Teďka už nám naskočily odrůdy, na který se vždycky těšíte v té druhé polovině, a to je bílý z Miller Thurgau, který jde do samotného chuti toho rozínka, má takovou lehkou pikantnost. A už jsme začali prodávat červený z odrůdy Zweigeltrebe. Ta barva je temně rubínová. No a máme velkou radost v tom, že vám zase na závěr připravíme jednu limitovanou edici, a to je z pozdní odrůdy, takže vám připravíme burčák z odrůdy Hibernal, který je vždycky nejvíc na závěr žádaný.
3: Petře, a na závěr nám povězte, kam si pro váš výborný burčák máme zajít, kde si můžeme vychutnat burčákovou sezónu?
4: Tak my jsme před rokem a půl otevřeli druhou vinotéku v Jablonci, takže nejdříve bych vás pozval buď do Jablonce nad Nisou, hnedka vedle divadla, nebo tu, kterou všichni znáte, která už tady je více jak 15 let, a to je na Fignerce v takovém tom zeleném domečku, říká se tomu dům u zeleného stromu, tak v těchto dvou našich vinotékách můžete ochutnat náš burčák.
3: Tolik povídání o burčáku s Petrem Bušanským z vinotéky Víno Hruška. Naschledanou.
4: Děkuju za pozvání a posluchačům přeju hezké babí léto. Díky.
5: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.

0: krásnou sobotu. Macklemore, Ryan Lewis, Ray Dalton, Can't Hold Us. A teď někoho z vás bychom s Filipem chtěli na telefonu. Volat nám můžete na 800 937 937, pokud si chcete zavysílat s námi, poklábosit s námi, pokecat, jaký máte víkend a hlavně někoho skrz éter Hit Rádia pozdravit. Tak linka je aktuálně volná 800 937 937 a my vám taky splníme i nějaké to hudební přáníčko, abychom vám našim posluchačům udělali radost. Tak halo, halo, kdo je tam?
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, slyším mladý hlásek.
1: Jo.
0: A kdo tam je?
1: Tady Eliška.
0: Eliška, Elinko, a kolik pak ti je let?
1: 13.
0: 13, tak to chodíš do sedmičky, do osmičky?
1: Do sedmi.
0: Do sedmi třídy. A jaký to je ve škole ta sedmá třída?
1: No, je to trochu těžší, ale jinak dobrý.
0: Dá se to zvládnout, že jo? A co pak děláš dneska?
1: Teďko pomáhám babi vařit.
0: Ježíš, to je skvělý. A co vaříte s babičkou?
1: Karbanátky s bramborovou kaší.
0: Ježíš,
1: a
0: Filipe,
1: brambor.
0: Pomoc!
2: Karbanátky, ty mám snad ještě radši než řízek.
0: Že jo, no, normálně bychom si dali s váma, tak to určitě bude dobrá pochoutka dneska. To si moc šikovná, že babičce pomáháš. A co vám takhle zahrajeme, holky, aby vám ta práce a vaření šlo hezky od ruky?
1: To já bych chtěla pro babičku a pro dědu zahrát to Hotel California.
0: Ježíš, to je krásný. A tam máš i dědečka taky, jo?
1: Jo.
0: Takže víkend u babičky.
2: Hotel California.
1: Jo.
0: Tak jo, takže to zahrajeme babičce a dědovi. Jak se jmenují, Eliško?
1: Hana a Jaroušek.
0: Dědeček Jaroušek, ježiš, to je hezký, a babička Hanička. To je krásný, tak je moc pozdravujeme. Máš je tam někde u sebe?
1: Jo.
0: Ahoj babičko, ahoj dědečku.
3: Ahoj.
0: Moc vás zdravíme, máte úžasnou vnučku. Elinko, co by si chtěla dělat, až budeš velká?
1: Ne.
0: Ještě nevíš? Ještě máš času dost, tak ať se vám ten oběd podaří a Hotel California.
1: Jo.
0: Posíláme za vámi. Ahoj, naschledanou babi dědo, ahoj. Ahoj, Elinko. To bylo roztomilý. I takhle mladí posluchači k nám volají. Já mám vždycky takovou radost. Takže děkujeme, pište si dál, co chcete slyšet z éteru Hit Rádia. Hezkou sobotu.

0: Golden pro Aničku z Prahy 3, řidičku tramvají, tak já doufám, že to udělalo velkou radost, která dneska bude baštit to, co si navařila včera. Každopádně pokračujeme dál, chtěli jste Coldplay Paradise, bude Sean Paul, Dua Lipa, anebo taky Sofian Mešmeš. Jak přespíval hit Léto s tebou z filmu Bobule, tak se máte na co těšit. A potom po 11. hodině podcast Na jedné vlně s Bárou Divišovou, kde dnešním hostem bude Patrik Hartl. Tak si to vyslechněte, já se na vás budu těšit zase za chviličku a díky, že posloucháte Hit Radio.
1: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej. Propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
2: Jak udělat jedinečnou narozeninovou party? Jednoduše přeci, v IQlandii nebo v IQ parku. Naše balíčky zaručí nezapomenutelné zážitky, včetně občerstvení i výzdoby. Užijte si chytré narozeniny v IQlandii či IQ parku. Vše na iqlandia.cz. A oslava je dokonalá.
3: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme. Bauhaus, když se
4: to má podařit. Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec. Místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.

0: Přeje tým pneu servisu Šišmiš v České Lípě. Zastavit u nás se vyplatí. Mrkni na pneušišmiš.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
3: On air, online i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Krásnou sobotu, minuta po 11. a další zprávy, vítejte u nich. Čistě rostlinná strava může být nutričně dostatečná a je zdravá pro ty nejmenší děti, pokud je dobře naplánovaná a správně doplněná o potřebné látky. Ukazují to předběžné výsledky rozsáhlého českého výzkumu, který dlouhodobě sleduje dopady veganské stravy na lidské zdraví a střevní mikrobiom. Podle autorů studie rostou dětem na veganské stravě normálně a nemají vyšší riziko zdravotních problémů. Australské aerolinky Qantas spustí v polovině roku 2028 novou ultradálkovou linku, která přímo propojí Sydney a New York. Přímý let potrvá zhruba 18 hodin, čímž cestujícím ušetří víc než 3 hodiny oproti dosavadním trasám s přestupem. Pro tyto extrémně dlouhé lety v rámci projektu Sunrise počítá společnost s nasazením speciálně upravených Airbusů, které nabídnou nadstandardní prostor a speciální zóny zaměřené na pohodlí a zdraví cestujících. A pojďme na tenis. Obhájce titulu Carlos Alcaraz čelil ve druhém kole turnaje v Tokiu 4 setbolu Matea Arnaldiho. Všechny odvrátil a po dramatické úvodní sadě zvítězil 7-6 a 6-1. Italský tenista přitom vedl v tiebreaku úvodní sady už 6-2. Dalším Alcarazovým soupeřem bude ve čtvrtfinále Kanaďan Denis Čapovalov. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Pivovar Rohozec dneska pořádá Oktoberfest plný piva, dobrého jídla a zábavy v pravé bavorské atmosféře. Těšit se můžete na kostýmovanou prohlídku pivovaru, pivovarské soutěže, pivní kvíz i speciality jako preclíky, klobásy nebo vepřová kolena. Chybět nebude ani dětský koutek a další program. Vstup je zdarma.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
4: Dnes očekáváme jasno až polojasno, odpoledne jako malované na výlety. Možná i nějakou tu podzimní grilovačku, bude až 24 stupňů Celsia.
6: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
7: 4 minutky po 11. startuje podcast s Bárou Divišovou, kde dnešním hostem je Patrik Hartl. Tak si ho užijte a my se slyšíme za nějakou chviličku. Tak příjemný poslech.
6: Hit Radio Kontakt.

0: nás posloucháte, díky, že se díváte. Na jednu vlnu se dnes s námi naladí Patrik Hartl. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Patrik Hartl je především sympaťák. Já jsem ho tedy chtěla popsat jako spisovatele a autora nejprodávanějších románů, českých románů o vztazích. Nicméně sympaťák je prý výstižnější. Vítejte ještě jednou.
1: Dobrý den.
0: A teď ty tři věci, které jste o něm možná nevěděli a vědět byste určitě měli. Autor malého pražského erotikonu má za celý život jednu jedinou partnerku, se kterou je 34 let. Andulka má skutečnou předlohu a nebyla to Andulka, to je tato kniha, o které se taky budeme povídat, a potrpí si na disciplínu a má naplánováno do roku 2032, říkám to správně,
1: ano,
0: co budete dělat?
1: Práci.
0: Nebo co máte vlastně naplánováno?
1: Práci.
0: Co budete psát?
1: Co budu psát nebo co budu režírovat?
0: A to mě překvapuje, že nic jiného neplánujete, protože když jsem poslouchala nějaké rozhovory s vámi, tak ono to vypadá, že chcete mít všechno pod kontrolou.
1: Tak, jako, chci mít všechno pod kontrolou, plánuju věci, ale teď mě v životě nečeká už nic tak zásadního. Děti už nebudeme mít. Super.
0: Majitel nejosobistějšího smíchu. Tak.
1: Čili já vlastně osobního neplánuju nic tak daleko dopředu. Moje žena organizuje veškerý můj volný čas. Já jako neorganizuju svůj volný čas, protože chci, aby byli ostatní spokojení a já jsem měl klid. A to se dosáhne, pokud žijete s manželkou a dcerou, tak to se dosáhne tehdy, když přestanete o čemkoliv rozhodovat. Takže já se dozvím, co budu dělat o víkendu, dovím se i, co budu dělat o dalším víkendu, nebo co bude v létě, nebo co bude v zimě, nebo co budu dělat večer. A tomu se snažím přizpůsobit a jsem šťastný, že za to nenesu zodpovědnost, takže to neplánuju. A plánuju jenom tu práci, které je ale hodně, takže toho volného času je významně méně než té práce a tu práci tu musím plánovat dopředu, protože prostě vlastně mám v hlavě tolik nápadů, že je potřeba je nějak zorganizovat, aby se na ten svět dostali, abych na ně měl prostor. No. Ale jinak já bych vlastně toužil nic neplánovat. Chtěl bych žít bez plánu. Chtěl bych žít tak, že ráno vstanu a řeknu si, co budu dělat. A tak to vůbec nezažívám nikdy.
2: Hit Radio Kontakt.

0: Dobrý den, díky, že nás posloucháte, díky, že se díváte. Na jednu vlnu se dnes s námi naladí Patrik Hartl.
1: Vy jste v některém z rozhovorů o sobě říkal, že vlastně že je pro vás hrozně důležitá disciplína. Že kdybyste vlastně sám sebe nedisciplinoval, tak že by vlastně to možná vypadalo, kdybyste byl jeden velký gejzír nějakých vlastně nápadů, nějakých kreativních počinů, které by nebyly zorganizovaný.
2: Já jsem divoký, já jsem pankáč. Hrozně hodnej a laskavej, ale pankáč a energie ve mně je hodně. A kdybych nemohl pracovat, tak polezu pozdí. A nebo budu jezdit hrozně rychle autem, nebo prostě budu dělat nějaký dobrodružné věci, které jsou nebezpečné, buď to pro mě, nebo pro okolí. Takže já potřebuji zapřáhnout hlavu, potřebuji dát potravu svému mozku, protože on je zlobivý. A je jako laskavý, ale fakt divoký. Takže já mám hodně energie, hodně pracuju tím pádem a jako čekám, kdy se stane to, že ta energie začne ubývat a začnu se sklidňovat. A to se zatím vůbec neděje. Byl bych radši, kdyby se to už postupně dělo, ale neděje se to. Takže já vlastně potom se někdy cítím utahanej sám sebou. Jo, protože prostě jsem takový bulldog, který pořád jako táhne a tlačí a zmítá nějakými představami a sám vevnitř jsem vlastně vyrovnaný díky tomu, že pracuji a díky tomu, že tolik energie dávám do příběhu, který nejsou reální. To znamená, nepotřebuji potom sám nic zažívat a to je dobře. Já bych zlobil. Já nevím, co bych dělal, protože jsem v té situaci nikdy nebyl, ale cítím, že bych sám se sebou na dovolenou radši nejel.
0: Není dobré nechat to bezprizorně.
2: Bojí, co se tam bude.
0: Do toho roku 2032 máte jistotu, že ta energie bude dostatek na to,
2: co máte
0: naplánováno?
2: Já mám tolik energie, že to není problém. To není problém. Problém je, aby se mi neutavilo tělo a aby můj mozek vydržel ty nápory energie, který má moje duše. Čili já se neutáhám duševně, ale je možný, že prostě dost mě klepne pepka nebo něco takového.
3: Hit Radio Kontakt.

se domů nad ránem kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požehná.

se, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu,

0: Posloucháte podcast Na jedné vlně. Na jednu vlnu se dnes s námi naladil Patrik Hartl.
1: Jak jsou na tom Češi se čtením Na dobrou noc?
2: Nemám žádné relevantní informace, ale já mám ze své vlastní bubliny mám pocit, že čtou hodně. Já jsem dětem četl odevživa. Můj syn nečte nic. Ale do té doby, než se o tom rozhodoval, tak jsem mu četl pořád a moje žena. A své dceři čtu pořád a moje dcera teda ta ráda čte. Ta čte pořád sama i ta čte Beletry ráda. A mám pocit, že děti rádi vstřebávají příběhy, kterým jim čtou rodiče, protože je to jakási chvíle, kdy jsou spolu. Je to chvíle zábavy, kde vedle sebe ležíte v posteli, to je hrozně hezký. Já mám rád to, že ležím vedle své dcery v posteli, už celý ten den je za námi a my se můžeme k sobě přitulit a já čtu příběh, který je laskavý a hezký. Tak to je moment harmonie, na který se oba těšíme. Tak proto vlastně jsem začal psát ty dětské knihy, protože oni můžou zprostředkovat opravdu jako jedny z nejintimnějších momentů mezi rodičem a dítětem. Četba je vášnivým zážitkem. A měl by dělat jenom ten, kdo má chuť. Já bych jako netlačil na lidi a čtou. Když nechcou, tak to nedělají, to blbost. Já tomu nerozumím, proč by měli dělat něco, co se jim nechce dělat. Spíš si myslím, že může dětská knížka naučit děti, že v té četbě je nějaká radost. A že ji potom můžou hledat v jiných knížkách. Já jsem to tak měl.
3: Hit Radio Kontakt. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám. Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: podcast na jedné vlně. Na jednu vlnu se dnes s námi naladil Patrik Hartl, spisovatel a především sympaťák. Váš soukromý život se točí okolo jedné ženy po posledních 34 let. To je v dnešní době vzácnost. Je to vzácnost?
1: Nevím. Myslím si, že jako tuším, že nejenom v dnešní době. Myslím si, že to je vzácnost obecně i v historii. Akorát se dřív vlastně ty vztahy byly pevnější, protože lidi neměli možnost alternativy a málo kdy se rozváděli nebo rozcházeli. Ale že člověk jako asi není přirozeně monogamní dlouhodobě, tak, aby byl úplně spokojený a úplně šťastný a úplně naplněný. Já jsem velice konzervativní a hrozně nerad měním něco, co mi vyhovuje. A svoji ženu miluju a nikdy mě žádné jiné ženy nezajímaly na té úrovni, že bych skutečně něco podnikl. Já jako, mě zajímají ženy a rád se třeba podívám na nějakou ženu nebo rád promluvím s nějakou ženou, to je krásný. Je krásný, když si člověk třeba může svobodně vyměnit sympatie s jiným pohlavím, to je krásný, ale že bych vstoupil do nějakého vztahu, na to jsem příliš uzavřený a příliš vlastně tenduju k tomu, abych měl jednu kotvu.
0: Andulčina Andulata, vaše poslední kniha, na čem pracujete teď, prozraďte.
1: Já chci říct k těm Andulatům.
0: Ano.
1: Já chci říct, že to je vánoční. Já chci říct, protože já miluju Vánoce.
0: Všichni milují Vánoce, je někdo, kdo nemiluje Vánoce.
1: Já miluji Vánoce víc.
0: Nejvíc na světě.
1: Tak,
0: Patrik Hartl, nejvíc miluje Vánoce ze všech.
1: Mně se podařilo napsat ty příběhy z předvánočního období a to hrozně miluji. Já to hrozně rád peču cukroví, hrozně rád zdobím byt, hrozně rád zabijím kapra. A ten předvánoční čas, který je naplněný takovým očekáváním něčeho výjimečného, což většinou nepřijde pak, tak ten je krásný a má v sobě jakousi energii tak strašně silně pozitivní, že jsem teďka strašně rád, že jsem to ze sebe vytlačil. To je všechno, pak už o tom nemusím mluvit.
0: No? Patrik Hartl, díky, že jste byl naším hostem, náš čas se nachýlil.
1: Super.
0: Díky.
1: Děkuju.
0: Budu se těšit třeba někdy příště, až zase něco napíšete, tak nám to přijdete představit.
1: Děkuju, moc rád.
0: To byl sympaťák Patrik Hartl, také mimo to spisovatel. A díky, že jste se naladili na jednu vlnu a opět se naladíme za 2 týdny. Naschledanou a naslyšenou.
2: Hit Radio Kontakt. Zlepši si náladu.

0: Cracker, Hi Hello, typicky letní song, Hit Radio stále s vámi, hezké dopoledne. Celý podcast na jedné vlně s Patrikem Hartlem, Bárou Divišovou si můžete vychutnat na YouTube, když se půjdete třeba projít, venku je krásně, nasadíte sluchadla a už máte takový ten svůj relax, pohodičku, nebo když jedete někam autem. Každopádně za chviličku další skvělá muzika, Linkin Park, Pink, spousty dalších a dobrou chuť, pokud právě budete obědvat nebo chystáte ty svoje sobotní obědy. Díky, že posloucháte Hit Radio a za chvilku jsme zpátky.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na
5: firmanazážitky.cz.
6: V neděli 4. října dorazí Sportfilm Festival do Jablonce nad Nisou a kino Radnici ovládne fotbalista Petr Čech spolu s Ondrou Novotným z MMA. Už jste viděli film Bojovník? Více na sportfilm.cz.

0: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
1: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
2: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
3: Ty v Bauhausu nevedeme.
2: A Auschus našel byste?
3: To vás zklamu, bohužel.
2: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
3: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
1: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když se to má podařit.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
1: On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Před topnou sezónou se vyplatí nechat si provést servis plynového kotle. Ačkoliv zákon domácnostem pravidelný servis přímo neukládá, provozovatel je povinen zajistit bezpečný provoz v souladu s pokyny výrobce. U nových kotlů vyžadují roční kontrolu sami výrobci jako podmínku pro uznání záruky. Stále více domácností proto volí pravidelný servis jako součást širší služby od energetické společnosti. Dálniční známky zřejmě nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Sněmovna schválila hlasy koalice vládní novelu se zrušením každoroční valorizace jejich cen. Opozice mluvila o populismu. Předlohu poslanci doplnili o úpravu platnosti jednodenní známky. Měla by nově platit 24 hodin od zakoupení, nikoli do půlnoci daného dne. A pojďme také na sport. Český tým narazí ve třetím kole Ligy národů na nejtěžšího soupeře. Svěřenci trenéra Santiago Denie se po dvou porážkách střetnou v Ovědu se Španěly, posledními mistry světa a Evropy. Víbela La Rocha má plný počet bodů a navíc drží rekordní sérii 40 zápasů bez prohry v základní hrací době. Přímý přenos utkání.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
6: Sobota přinese jasno až polo.

0: odpoledne, díky, že posloucháte 3. října, tak si představte, že dnešní den je Světový den úsměvu. Smích léčí, hudba léčí, to když spojíte dohromady, to je prostě nádhera. Mě dokonce fascinuje, že taková statistika je, že děti se smějí až 400krát denně, zatímco my dospěláci jsme rádi za 15 kousků. Tak jak je to u tebe, Fílo?
1: Tak jestli je průměr 15, já si myslím, že takhle je to těžký počítat, třeba že 50krát za den se usmíju, jako já s tím nemám problém. Je pravda, že můj neutrální výraz podle ostatních je spíš arrogantní, to mi říkalo už hodně lidí, což teda je mi líto, ale asi
0: máš
1: to tak je.
0: Máš takovej obličej, bohužel.
1: Jo, ale jako když mě někdo pozná víc, to se vám může říct, tak jako já se směju celkem dost. Takhle, pořád se na něco stěžuju, to je pravda, ale u toho nebo mezi tím se směju hodně a myslím si, ty bys mohla těch úsměvů mít třeba 500-600 za den možná, že bys
0: jo,
1: i to novorozeně překonala.
0: Já se ráda směju, ale samozřejmě taky máme někdy den blbec, jak se říká, ale co se týče tady aspoň našeho společného vysílání, tak si myslím, že my se každý ten víkend fakt jako nasmějeme i blbostem, ale prostě nasmějeme se, tak nevím, dneska je prostě Světový den úsměvu, smějte se každý den, je jedno, jaký je den, prostě vykouzlit úsměv někomu na tváři jen tak. Může být něco hezčího v tu chvíli. Nebo když třeba prodavač se řeknete, vám to sluší, nebo mile poděkujete za něco, tak jí to rozzáří a usměje se a to je prostě to hezký. Tak prosím vás, dneska se usmívejte o něco víc, ale každý den se smějte. Mějte radost ze života teď a tady, jo? My jdeme hrát další muziku.

0: Hit Radio v plném proudu, pokračujeme dál, před námi spousty skvělých hitů, hezké odpoledne, Maroon 5, Cardi B, nebo Smash Mouth, a nebo taky Lady Gaga a Bradley Cooper. Vy jste si dneska hodně přáli v hitech na přání k vaření Shallow, tak teď je ta příležitost se k tomu vrátit. A tenhle duet, jeden z nejkrásnějších, mimo jiné i ten film je nádherný, Zrodila se hvězda, tak se na to můžete podívat, tak my si Shallow dáme za malý okamžik, tak si na to počkejte.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Zlepši si náladu. Sleva 20%.
3: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám, Baru, povedlo. Jako z katalogu.
2: Viď a všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Chválně, kolik z vás mezi vámi je fanoušků fotbalu a fanoušků hokeje. Já vím, že fotbal Filip miluje. Co to bylo?
1: Jo.
0: A já jsem zase taková hokejová faninka, protože já nevím, jestli na ty chlapy kouká líp a přijdou mi takový drsnější, takový jako tvrdší a naopak tomu sportu asi lépe rozumím než fotbalu. Tak když jsme u toho hokeje, můžu dát přednostně Filipe před fotbalem, můžu, viď?
2: Jako můžeš, já mám rád samozřejmě taky hokej, jako.
0: Tak dneska tady bude prostě více hokeje, protože pro Davida Pastrňáka začala sezona NHL, to je náš prostě pasta. V noci na dnešek dvakrát údajně asistoval a dovedl svůj Boston k výhře. Víš o tom něco víc?
2: No, ne, že bych to úplně viděl, každopádně řekla si naprosto správně, dvě asistence měl David Pastrňák a u něj je hlavně zajímavé, že od letošní sezony v Bostonu dělá kapitána, což se povedlo opravdu hrozně málo českým hokejistům, takže fakt je jako ve smetánce.
0: Tak ono je skvělý to, že kluk z Havířova, co kdysi přišel do NHL s jedním kufrem, teď vlastně velí celý tý kabině.
2: No, je to hlavně velká čest, vem si, jak jako Američani a Kanaďani jsou jako velcí patrioti a teď prostě jako Čech z 10milionové země, prostě jak si správně řekla, šéfuje kabině týmu NHL, za mě veliký klobouk dolů, ale David si to zaslouží.
0: On to město miluje a město miluje Pastu a my ho přímo zbožňujeme.
2: Pasta!

0: Hezké sobotní odpoledne, náš čas se pomalinku blíží ke konci, byla s vámi Lea Děnděši. Budu se těšit zase zítra v 7 hodin ráno. Vy si dneska užijte to babí léto. Má být nádherně dnes, zítra i pozítří a od příštího týdne, od té druhé poloviny spíše. Už to spadne dolů, no? 13 stupňů, 12 stupňů, 10 stupňů. Podzim se blíží nezaměnitelnou rychlostí, tak si užívejte ty poslední babí léto dny a dělejte to, co máte rádi a pokud možno poslouchejte naše hitra. Rádio. Budu se na vás těšit zítra, mějte se krásně a ahoj.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Kontakt. Hit Radio.
3: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
4: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
3: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorováprodejna.lksobě.cz.
4: To nejlepší z regionu.
3: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.
7: CZ.
2: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Krásné sobotní odpoledne. Od mikrofonu Hit Rádia Kontakt vás zdraví Deniska Elibaj. Řidiči opatrně na trase mezi Českou Lípou a Mladou Boleslaví. U Jestřebí na kruhovém objezdu bourala dvě osobní auta, tak počítejte s omezením provozu. A dávejte pozor taky na Liberecku ve Frýdlantě v ulici U Potoka. I tady bourali dva osobáky a je třeba počítat s omezením provozu. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Hezký den s našimi službami vám přeje tým pneuservisu Šišmiš v České Lípě. Zastavit u nás se vyplatí. Mrkni na pneušišmiš.cz.
2: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz. Nebo volejte 734 579 079.
3: Nevydařené rande, rozpačité pohledy. Jak z toho ven? Dopřejte si terapii módou a v obchodním centru Nisa si spravte náladu novým, dokonalým úlovkem. Nisa Liberec, na dotek skvělým nákupům.
4: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
5: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.

0: Když pokračuje, vodoprávní úřad proto prodloužil zákaz odběru povrchových vod až do 31. října. Co všechno místní nemohou dělat, řekne mluvčí města Lenka Chalupová.
1: Zákaz se týká například odběru vody pro zalévání zahrad, trávníků a sportovišť, mytí aut nebo napouštění bazénu. Toto opatření se týká například Bečvy, Malé Bečvy, Strhance, Olešnice, Morávky.
0: Ale také například Bystřičky, Moravy, Blaty, Hané a jejich přítoků. V Pražském národním divadle dnes předají ocenění 20 laureátům Centáliem. Ceny se udělují za mimořádné jevištní výkony v Česku v činohře, v opeře, v oboru baletu, tance a pohybového divadla, v oboru muzikálu, operety a podobných žánrů. No a českou fotbalovou reprezentaci po úvodních dvou porážkách v elitní skupině A3 Ligy národů čeká nejtěžší možný soupeř. Dnes v Oviedu se představí proti úřadujícím mistrům světa a Evropy Španělům. Zápas začne ve 20:45.
2: Tolik David Račák a krátké zprávy. Davide, díky za to. Pojďme se podívat i na severočeské počasí. Aktuálně měříme až 22 stupňů v našem regionu. Slunečná obloha by nám měla zůstat přes celé odpoledne na většině území. Česká Lípa hlásí nejvyšší teploty s 22. Liberec a Semily ukazují až 20 stupňů. Naopak nejchladněji bude kolem Nového Boru, kde naměříme 19 až 20 stupňů. Neděle ráno nám potom přinese obdobné teploty a celý víkend se ponese ve znamení babího léta.
3: Hit Radio Kontakt.
2: Ladíte Hit Radio Kontakt, od mikrofonu už vás zdraví Dennis Kelly by 13 hodin a téměř 3 minuty k tomu a před námi ten nejlepší víkendový playlist. Mrkneme společně na závody, které razantně komplikují dopravu po Liberci a taky samozřejmě za těmi nejlepšími hity. A hlavně si pojďme vydechnout, protože teď už je tu pohoda, klídek, relax a to nejlepší z hitů ještě k tomu navrch.

Jestli si chcete užít dobrý čas, Eva Farná a Miraj, s hitem Vzpomeneš si, ideální dvojka. Ty nám akorát dozněli a přidáme si samozřejmě i spoustu dalších skvělých kousků sem k nám do našeho vysílání. No a teď se spolu vydáme taky přímo k nám do Liberce. Já jsem dneska věděl, že se skrz centrum poběžej závody, ale na to, co mě potkalo, jsem se rozhodně připravit nedokázal. Vyrazil jsem skoro o 20 minut dřív, abych to stihl, a málem jsem nedojel. Ano, měl jsem 35 minut trasu, kterou obvykle jezdím 7 minut. Velmi špatně značený, je to všude po našem městě, takže dávejte pozor, protože pokud se dneska budete pokoušet někam dostat přes Liberec, tak sice potkáte všude organizátory ve žlutých vestách, ale ti ví z Holanic. Ptal jsem se několika a nikdo mě nedokázal poradit. Takže si dejte dost času, mějte dostatek trpělivosti, protože jinak budete nemile překvapeni, až se budete snažit dostat třeba Vítěznou ulicí dolů, kde značka, že je tam slepá ulice, je až někde úplně dole, kdy už je to úplně k ničemu. Teď už se radši vrátíme zpátky k dalším skvělým hitům, protože co bychom si kazali náladu, když tu máme ten nejlepší čas právě před sebou. Teď už si slovo přebírá Alicia Dixon a její The Boy Does Nothing. I got

0: Dvě minuty po čtvrt, ladíte sobotu v éteru Hit Rádia Kontakt, Disturbed, The Sound of Silence, další skvělý kousek, který nám připomíná, že podzim můžeme ještě na chvíli odložit stranou. Počasí je venku krásný, obloha úplně bez mráčku a to se samozřejmě musí oslavit. Za chvíli nám ten krásný čas připomene taky David Kushner a jeho hit Daylight. Zazpomínáme prostě jenom na to nejhezčí. A vydáme se taky na pořádnou diskotéku s dvojicí Calvin Harris a Ellie Goulding. I Need Your Love, to prostě pořádně rozjedeme. A i Alex Hepburn nám přinese už za chvíli do našeho vysílání to nejlepší se svým kouskem Under. Zůstaňte dál na Hit Radio Kontakt, pojďte si s námi dál užívat ten nejlepší čas, protože takhle zní podzim na Hit Radio Kontakt. Hit Radio.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo.
3: iPhony 17.
4: Laserové projektory.
3: Sluchátka Apple Beats.
4: A stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
5: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Krátce před půl, Deniska Libaj vás zdraví od mikrofonu Hit Rádia Kontakt a s doznívajícím Davidem Kušnerem a jeho hitem Daylight se přesouváme k dalším skvělým chvílím. Tady společně, on air, online, ale třeba taky v aplikaci Rádia.cz. Díky moc, že jste spolu s námi i během víkendu. No a třeba tenhle víkend máte v plánu dělat takový ty zazimovací práce. Uklidit kola, místo toho přitáhnout lyže, uklidit bazén na zahradě, zazimovat květiny, prostě udělat takový ty práce, než skutečně přijde zima. A je na to ideální víkend, protože ten bude celý takzvaně ve znamení babího léta. Čekají nás teploty až do 22 stupňů a hlavně, a to si myslím je to nejlepší, ta slunečná obloha, na kterou se nedá přestat dívat. Aspoň já si vždycky užívám tyhle ty chvíle. Vůbec to nevypadá, jako kdyby tady byl říjen, co? Možná to spíš vypadá, jako kdyby jsme teprve odcházeli ze srpna. Tak si pojďme připomenout ještě ty letní chvíle i s naším dalším hitem. DJ Bobo a Everybody právě teď a tady, aby jsme si užili ještě vlastně ty střípky teplého počasí, než se to celý překlene do toho klasického podzimu. Ale na to teď nemusíme myslet. Teď už tady máme to nejlepší na příjemný odpoledne.

0: Jenom to nejlepší z hitů na jednom místě. V sobotu odpoledne na Hit Rádiu Kontakt. Sever Čech žije tou nejlepší atmosférou a díky moc, že jste u toho společně s námi. Existují určitě rekordy, který člověk trhat chce a který člověk trhat nechce. Jo, takový ty jako nejrychlejší člověk na světě, nejvyšší seskok padákem. To jsou věci, které si umím představit, že každýho z nás by potěšili mít doma. Nebo jako, kdo by nechtěl být třeba rekordmanem v něčem pěkným a sportovním. V čem ale rozhodně rekordmanem se stát nechcete, tak to je třeba nejrychlejší nebo největší překročení rychlosti v dané zemi. Tohle přesně mohl oslavovat v úzovkách Švýcar, který prosím pěkně překročil rychlost ve Francii na dálnici o víc než 170 km v hodině. Jo, tenhle borec jel 312 km za hodinu. Dali mu tam toleranci 12 kiláků, ale to znamená, že když 130 je maximálka, tak furt o 170 překročil. Teď aktuálně musel zaplatit 1500 euro kauci a čeká na rozsudek, může dostat zákaz řízení ve Francii až na doživotí a taky několik měsíců ve vězení. A mě by docela zajímalo, klidně napište na náš WhatsApp 606-825-404, jestli si jako vůbec umíte představit, proč by někdo jel 312 km za hodinu po silnici. Dejte nám vědět, no a já za vámi za chvilku vyšlu další hity.
1: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
2: Plánujete firemní party? Chystáte oslavu narozenin vašeho kolegy? Přejete si zakončit rok netradičním způsobem? IQlandia, originální místo pro váš firemní večírek. Zažijte večer plný zábavy a interakce. Večírek v IQlandii, akce na míru pro váš tým. Více na IQlandia.cz.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hit Radio Kontakt.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Kontakt, je téměř 14 hodin. David Račák připravil další krátké zprávy a podíváme se taky za volant, jak to jezdí na našich silnicích. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči opatrně na Českolipsku mezi Mimoní a Borečkem. Silnice je dočasně uzavřená a uzavírky potrvají až do 30. listopadu. A dávejte pozor, taky v ulici Pod lesem v Jablonci nad Nisou je tady uzavřená silnice kvůli prácem na inženýrských sítích. Uzavírka je jen v pracovní dobu a mimo ní bude místo částečně průjezdné. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
0: Je 14 hodin, krátké zprávy a David Račák. Aplikace e-doklady má před volbami novou verzi. Stádii upravil po srpnovém zátěžovém testu, který měl ověřit, jak zvládne velký počet

0: také mezinárodní přeprava. Pilot, který se pokusil o havárii letu Fly Dubai se 182 lidmi na palubě, měl v rodném Ománu zákaz létat. Existovaly obavy, že muž přejal extremistické názory. Později ho zaměstnala letecká společnost se sídlem v Dubaji. Zatím není jasné, jak hluboko ho nový zaměstnavatel prověřoval. No a nově jmenovaný český kapitán Bostonu David Pastrňák přispěl v NHL dvěma asistencemi k vítězství hokejistů Bruins na ledě Winnipegu 4-3 v prodloužení. Za Boston nastoupil také Pavel Zacha a po Pastrňákovi strávil na ledě ze všech útočníků Bruins nejvíce času.
1: Tolik David Račák a krátké zprávy. Davide, díky za to. Pojďme mrknout i na severočeské počasí. Aktuálně měříme 20 až 21 stupňů na většině našeho území. Nejvyšší teploty přinese Česká Lípa, nejnižší Nový Bor. Varnsdorf nám ukáže taky hezké teploty, Friedland ukazuje až 21. Sobota odpoledne přinese až 23 stupňů slunečnou oblohu. Neděle ráno potom 6 až 9 stupňů. Během dne se začne postupně oblačnost protrhávat a během odpoledne, stejně jako dneska, čekáme až 20 nad nulou.
2: Hit Radio Kontakt.
1: 3 minuty po druhé odpoledne. Denis Kailibaj vás zdraví od mikrofonu Hit Rádia Kontakt. Před námi další skvělý hity, pohodová nálada a taky se společně podíváme na raketu, která se začne stavět tady u nás na severu Čech. Jojo, vypadá to, že Liberecko bude mít vlastní kosmický program. A teď už jsou před námi hity jak z jiného vesmíru. Hit Rádio. Třeba tahle skvělá pecka Mašery, tak to je start do sobotní 14. hodiny. We are-

Ladíte Hit Radio Kontakt, Deniska Rybajová zdraví od mikrofonu, Kateřina Marie Tichá, i Plamen nám akorát dozněli a my se přesouváme sem k nám do regionu. Technická univerzita v Liberci už vstoupila do nového akademického roku, zahájila to celý Toolfestem, no a studenti strojírenství se mají na co těšit, protože letos začnou stavět vlastní raketu. Jo, vypadá to, že nás totiž čeká náš vlastní astroprogram, takže do vesmíru brzo poletí třeba i raketa z libereckého univerzitního programu. Ne, teď ve vší vážnosti, jde hlavně o projekt, který by měl spojovat studenty a rozvíjet právě to strojírenství tady u nás, který je čím dál tím populárnějším oborem. A spousta oborů taky na technické univerzitě budou nový, čeká nás tam třeba nově dentální hygiena a spousta dalšího, ale bylo by docela cool, co? Vidět takhle raketu přímo z Liberce. Já už za váma vyšlu další skvělý hity, vystřelíme do vesmíru s Shakirou, Burna Boy a jejich fotbalovým hitem Die Die.

0: Newman, jedinečný a nepřeslechnutelný John Newman a jeho Love Me Again, 3:15. Víkendové hit Radio Kontakt vám dělá toho nejlepšího parťáka na dnešní odpoledne. Díky moc, že jste tady s námi a dámy, teď je tady jedna důležitá informace pro vás. Dneska slavíme světový den našich boyfriendů. Ano, National Boyfriend Day, tedy den přítelů, když bychom to tak mohli říct. A je to den, kdyby každá holka, nebo případně i kluk, měli pro svého přítele naplánovat zábavný rande, nebo jim pořídit nějaký velice promyšlený dárek. Tak sválně holky, kdybyste měli svýmu partnerovi koupit něco skvělého, co by to bylo, pište nám na WhatsApp 606-825-404 a já vám do té doby přihodím i další skvělý hity. A nezapomeňte, že jsme tady s vámi a že si celý víkend užijeme naplno.
1: WhatsApp Hit Radia Kontakt 606 825 404.
2: Burčáková sezóna jede naplno a my si dneska na burčák posvítíme s odborníkem přímo z oboru, s Petrem Bušanským z vinařství Víno Hruška. Petře, dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Měl byste pro nás pár rad, jak vlastně poznat dobrý burčák, abychom nenaletěli?
3: Několik atributů se vám ukáže. Mělo by to být už pouhým okem viditelné a to je nějaká barva. Ta barva měla být jiskrná, i přesto, že to je samozřejmě zakalený nápoj. Zeptejte se toho, kdo vám to prodává, z jakých odrůd to je, z jakého vinařství, kde se to vyrobilo. No a pak jsou to ty důležité věci v té chuti. Musí vám to chutnat? Ne, nesmí to být přehrše sladké a neperlivé. A když cítíte to perlení, tak je to právě v té fázi, kdy to kvašení probíhá. No a zas to nesmí být kyselé a hořké. Když už je to kyselé a hořké, tak už je to přejeté.
2: Petře, vy jste výborným burčákem, už roky vyhlášení. Tak na jaký burčák si k vám letos můžeme zajít?
3: A děkujeme za poklonu. Jsme rádi, my opravdu si na tom zakládáme. Jedna z těch důležitých, aby ten burčák vám chutnal, je to, že probíhá u nás sběr mezi 6:00 a 10:00 hodinou raní, kdy je v té cibebě hodně sladkosti, ale i kyseliny. A to pak dělá ten burčák tím svěžím. Jinak jsme v polovině sezóny, máme za sebou už ty rané odrůdy. Teďka už nám naskočily odrůdy, na který se vždycky těšíte v té druhé polovině, a to je bílý z Miller Thurgau, který jde do samotného chuti toho rozínka, má takovou lehkou pikantnost. A už jsme začali prodávat červený z odrůdy Zweigeltrebe. Ta barva je temně rubínová. No a máme velkou radost v tom, že vám zase na závěr připravíme jednu limitovanou edici, a to je z pozdní odrůdy, takže vám připravíme burčák z odrůdy Hibernal, který je vždycky nejvíc na závěr žádaný.
2: Petře, a na závěr nám povězte, kam si pro váš výborný burčák máme zajít, kde si můžeme vychutnat burčákovou sezónu?
3: Tak my jsme před rokem a půl otevřeli druhou vinotéku v Jablonci, takže nejdříve bych vás pozval buď do Jablonce nad Nisou, hnedka vedle divadla, nebo tu, kterou všichni znáte, která už tady je víc jak 15 let, a to je na Fignerce v takovém tom zeleném domečku, říká se tomu dům u zeleného stromu, tak v těchto dvou našich vinotékách můžete ochutnat náš burčák.
2: Tolik povídání o burčáku s Petrem Bušanským z vinotéky Víno Hruška. Naschledanou.
3: Děkuji za pozvání. A posluchačům přeju hezké babí léto. Díky.
1: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Jenom to nejlepší z hitů, jenom to nejkrásnější ze sobotního odpoledne. To jsme pro vás připravili tady u nás v éteru Hit Rádia Kontakt. A vy jste nám na náš WhatsApp 606 825 404 dávali vědět, a převážně teda dámy, co chystáte pro svoje přítele, pro svoje partnery, prostě pro svýho boyfrienda na dnešní světový den boyfriendů. A nejlepší byla Hanka, která nám napsala: ahoj, já pro svýho manžela aktuálně chystám úžasnou příležitost. Až večer přijde domů, může umýt nádobí, potom se postarat o mě a na závěr si spolu pustíme film. Hanko, já myslím, že to zní jako nejlíp strávený čas. Jediná věc je, že úplně nevím, jestli je to tolik jako oslava pro tvýho boyfrienda. Nicméně pustit si spolu hezký film, co krásnějšího si můžete užít během víkendového večera. Je, zní to docela hezky, co? Psalo nám spousta z vás, třeba Lucka napsala, že určitě vyrazí spolu na večeři, a Dominika napsala, že o tom vůbec nevěděla, ale bude dělat, že o tom věděla už dávno dopředu a dneska večer svýho partnera překvapí romantickou večeří, společnou koupelí a následně taky sledování filmu. Tak jsem rád, že se vám, dámy, mohl takhle hezky poradit. Ano, dneska světový den přátelů, prostě našich manželů, partnerů, zkrátka National Boyfriend Day, aby jsme si to tak jednoduše řekli. A pusťte jim k tomu i třeba další skvělý hity. Třeba Katy Perry a její War.

0: Armstrong a pořádný nářez Linkin Park, The Emptiness Machine. 14 hodin 40 minut a téhle legendy to dokázali znovu pořádně rozjet. My se vrátíme k legendě, který by bývalo bylo v tomhle roce 37 let. Bohužel s námi od roku 2018 není. Ve 28 od nás odešel Avicii, ale rozhodně jeho hity zůstávají dál. Já nevím, čím to je, ale vždycky, když vidím i nějaký to video z jeho koncertu a vidím tu atmosféru, tak si říkám, to je prostě něco, co už tady možná je v nějaký jiný podobě. Dneska. Dřív žádný telefony, prostě vůbec nic, jenom ta největší velká party. A tu si připomeneme i s hitem Hey Brother za chvíli v éteru Hit Rádia Kontakt. Do celý přidáme Lenny, Leony, Coldplay a spoustu dalších. Tak zůstaňte s námi, protože podzim zní líp s Hit Rádiem a ten barevný podzim vám budem servírovat i dál.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: S mým hlasem mi pomohla AI. Puf, puf, mňau. Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
4: Podzim je skvělý s Hit Rádiem. Když se probudíte do mlhavého rána, a víte, že i tak to bude skvělý den. Takhle zní podzim s námi. Hit Radio. Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Kontakt, je přesně 15 hodin. David Račák připravil další krátké zprávy a podíváme se společně taky za volant, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Nejlepší dopravní servis na severu Čech, řidiči opatrně na Semilsku mezi Hrubou Skálou a Radvanovicemi. Nabouralo tady osobní auto do zábradlí, tak dávejte pozor. Zbystřete taky na trase v Liberci v Křižíkově ulici, tady silnice uzavřena kvůli opravě vozovky. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
4: firmanazážitky.cz.
5: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
6: V neděli 4. října dorazí Sportfilm Festival do Jablonce nad Nisou a kino Radnice.

0: Ministerstva dopravy. Dopravci se letos potýkají s vysokou cenou nafty kvůli Blízkému východu. Praha stále hledá vánoční stromek pro adventní trhy na Staroměstském náměstí. Organizátorům přišlo zhruba 50 typů, ale ani jeden nesplňoval parametry. Kritéria pro ideálního kandidáta připomene mluvčí firmy Tyco Hana Týce.
1: Ideálním stromem je smrk stepilý, musí mít hlavně rovnoměrné zavětvení, pravidelný kmen a být zhruba 23 až 25 metrů vysoký. Může růst vlastně kdekoliv v celé České republice, ideální ale v blízkosti silnice, i když i s tím jsme si už v minulosti poradili. A co je důležité, stav stromu musí být hlavně zdravý.
0: Typy je možné posílat do 15. října na e-mail info@tajko.cz. Změnu financování asistentů pedagoga v základních školách v pondělí projedná vláda. Asistenti by mohli být financováni ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí, namísto podle doporučení pro konkrétního žáka jako teď. Novela by měla přinést i profesionalizaci povolání. No a českou fotbalovou reprezentaci po úvodních dvou domácích porážkách v elitní skupině A tři ligy národů čeká nejtěžší možný soupeř. Dnes v Ovijedu se představí proti úřadujícím mistrům světa a Evropy Španělům. Zápas začne ve 20:45.
2: Tolik David Račák a krátké zprávy. Davide, díky za to. Pojďme se podívat i na severočeské počasí. Aktuálně nám teploměry ukazují 20 až 21 stupňů. Nejdůležitější je, že slunečná obloha nám zůstane až do večera a maxima až do 23 stupňů. I neděle nám přinese krásné teploty. Z rána polojasná obloha s teploměrem na 9 se postupně promění až na 22 stupňů nad bodem mrazu. Takže celý víkend se můžeme těšit na hezké počasí. Hit Radio Kontakt. 3 hodiny a 4 minuty. Denis Kelly by vás zdraví od mikrofonu Hit Radio Kontakt. Těšit se můžeme taky na další skvělý hity. Podíváme se společně za festivalem sportovních filmů Sport Film Festival Liberec a přidáme si k tomu taky spoustu dalších zajímavostí. Jak dopadl ten včerejší dlouho očekávaný hokej? I na to spolu mrkneme. Teď už je tady Pitbull. Hit Radio. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pit

Ray Dalton se skvělým hitem Blood Running v 15 hodin a 11 minut. Hit Radio Kontakt, nejlepší parťák na sobotu odpoledne. Díky moc, že jste tady dneska s námi. Chcete vidět třeba našeho jedno z nejúspěšnějších českých horolezců, k tomu libereckou rodačku a snowboardistku a spoustu dalších sportovců, umělců a zajímavých osobností, pak rozhodně neváhejte dorazit na Sportfilm Festival v Liberci. Je neskutečný, že tenhle festival už má za sebou takových let a zase bude tady u nás. 29. ročník je aktuálně právě teďkon ve svém průběhu. A až do zítra můžete navštívit úplně v pohodě právě všechny tyhle různé zajímavé věci. Několik filmů je ještě před námi. Vstupenky koupíte jednoduše přímo na sportfilm.cz a rozhodně stojí za to dorazit a vidět tenhle ten skvělý zážitek. Je paráda, že náš sever Čech žije skvělými kulturními zážitky a taky skvělou hudbou, která už teď přichází sem za námi. Tohle je něco, co nelze přeslechnout. Lady Gaga a její jasný příkaz Just Dance.

0: Bruno Mars se svým skvělým kouskem Marry You v 15 hodin a 20 minut v éteru Hit Rádia Kontakt. Lidi, znáte někdy ten pocit, když si prostě potřebujete vydechnout, potřebujete chvíli pohody a potřebujete dobít baterky ještě třeba s dobrou kávou? Tak naštěstí my vám na Hit Rádiu Kontakt umíme kafe docela dobře naservírovat. Je-libo espresso? Pojďme se zahřát dobrým kafem v podobě těch nejlepších hitů. Sabrina Carpenter a její kousek Espresso se na nás chystá už za malý okamžik. A samozřejmě sobotu musíme dobře procítit, stejně jako to umí Kamrad se svým hitem Be Mine. I to už za chvíli v našem vysílání.
1: Naši novou akuvrtačku.
2: Jen za 799 korun.
1: S baterií a nabíječkou v ceně.
2: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
1: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Jitravský dvorec je nejlepší místo pro vaše vzpomínky v krásné krajině Lužických hor. Jak pro svatby, oslavy, tak i pro firemní setkání. Přijďte se přesvědčit sami. Jitravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Jedna barva. Druhá barva. A ještě jedna. Barevný podzim s Hitrádiem. Zlepší si náladu.

0: Sabrina Carpenter a její skvělý kousek Espresso krátce po půl čtvrté. Tady je Hit Radio Kontakt. Hej, hej, jak se daří, jak se máte, jak vám utíká sobota odpoledne. Já doufám, že hezky pomalu a po klidu a že si užíváte taky skvělý vítězství, který přišlo včera na sever Čech. Ledovou plochu zaplavili ty nejlepší emoce, fanoušci vykřikovali radostí, protože Tygři mají v téhle sezóně extraligy první domácí výhru. Olomouc porazili 2-0 a vypadalo to, že samozřejmě budou muset bojovat o každý kousek v tabulce, se drželi k posledním místům a naštěstí to nakonec všechno dobře dopadlo. Ano, až ve třetím domácím duelu sezóny se konečně libereckým hokejistům podařilo urvat si kompletní výhru. A nakonec díky dvou brankám a hlavně díky čistému kontu našeho brankáře Kváči porazili Kohouty 2-0. Byli jste se i vy podívat na hokej? Chystáte se během sezóny na hokej? Dejte nám vědět.
1: WhatsApp Hit Radio Kontakt 606 825 404.
0: A můžete se s náma taky podělit o to, jaký fanoušek je pro vás třeba tím nejotravnějším. Co vás nejvíc stresuje, když nějaký fanoušek dělá. I to nám můžete dát vědět a já už vám teď přidám i další skvělý hity. Tady je Eva Farná se svým Neříkej, co má se stát.

0: před Eminem a Rihanna s hitem Love the way you lie. Krátce před 3:15 ladíte i dál Hit Radio Kontakt. Vydali jsme se spolu na sever Čech za hokejem a taky za otravními fanoušky. Znáte někdy ten pocit, když vy se jdete podívat na zápas a všechno běží dobře a najednou je tam nějaký ten fanoušek, který vás velmi vytáčí? Náš WhatsApp 606-825-404 bylo to místo, kam jste nám dávali vědět, jaký fanoušci vás dokážou nejvíce rozlítit, a Petr si myslím, že úplně trefil to správné místo. Napsal: ahoj rádio, úplně nejhorší fanoušek je ten, který křičí sprostě, obzvlášť když se snažím na hokej vzít svoje děti. Jasně Petře, to si umím docela dobře představit, že taková nepříjemná situace, když prostě jdeš s dětma a najednou někdo si nemůže odpustit ty hloupé řeči. No a Monika, ta zase napsala: nejradši mám ty, kteří vypadají jako, že by mohli koučovat celý tým, ale většinou vážejí víc než 150 kilo. Jo, Mončo, když jsem chodil pravidelně na hokej, tak takovýhle jsem tam taky viděl. Já už vám pošlu za chvíli i další skvělý hity, třeba Swedish House Mafia a jejich Save the World, nebo Taylor Swift a The Fate of Ophelia.
1: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
2: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
1: Chod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorováprodejna.lksobě.cz.
2: To nejlepší z regionu.
1: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na
5: firmanazážitky.cz.
7: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
8: Hit Radio Kontakt.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozhodnout.

0: Hit Radio Kontakt, je 16 hodin. David Radčák připravil další krátké zprávy a podíváme se taky za volant, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči opatrně na Českolipsku v Mimoni ve Hvězdovské ulici. U podniku Falcon až po prostor křižovatky s ulicí Smetanova je silnice dočasně uzavřena. A dávejte pozor taky v Liberci v ulici Klášterského. Tady počítejte s omezením kvůli pracem na silnici. I vy nám můžete dát vědět, jak to jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
2: Jak udělat jedinečnou narozeninovou party? Jednoduše přeci, v IQ-landii nebo v IQ-parku. Naše balíčky zaručí nezapomenutelné zážitky, včetně občerstvení i výzdoby. Užijte si chytré narozeniny v IQ-landii či IQ-parku. Vše na IQ-landia.cz. A oslava je dokonalá.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: Dusno pohádce. Pocit, že na vás všechno padá? Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Nisa a černé myšlenky vyměňte za svěží barvy nové sezóny. Nisa Liberec. Na dotek radosti.

0: Desítky webových stránek, to se teď změní, protože nový portál je propojí na jednom místě. Co všechno novinka nabídne, řekne mluvčí hejtmanství Jitka Čmoková.
1: Portál umožňuje vyhledávat akce podle termínu, místa, typu nebo zaměření, zobrazit je na mapě a jednoduše se prokliknout k detailním informacím nebo přímo nákupu vstupenek. Vybranou událost si může uživatel uložit do svého elektronického kalendáře nebo ji také sdílet.
0: Lidé si také mohou nastavit, jaké akce je zajímají a dostávat o nich pravidelné informace. Na dálnici D3 mezi Českými Budějovicemi a Planou nad Lužnicí na Táborsku mohli řidiči za rok ve 269 dnech jet rychlostí 150 km za hodinu. Jde o první úsek na českých dálnicích, kde od loňského října je za příznivých podmínek povolena vyšší rychlost než 130 km za hodinu. No a český jezdec Filip Salač odstartuje do velké ceny Japonska Moto 2 z druhého místa, přestože kvůli pádu v kvalifikaci odjel jen dvě měřená kola. Porazil ho pouze Španěl Izan Guevara.
2: Tolik David Račák a krátké zprávy. Davide, díky za to. Pojďme mrknout i na severočeské počasí. 19 až 23 stupňů, tak to vypadá se sobotou odpoledne a teplotami na severu Čech. Slunce na většině území bez jakékoliv oblačnosti nám zůstane až do západu. Ano, a měli bychom tady mít krásné teploty 20 až 21 stupňů. Pokud se plánujete vydat na procházku, ideální příležitost. Hit Radio Kontakt. 4 hodiny, 4 minuty k tomu. Hit Radio Kontakt a Dennis Kelly pro lepší sobotní odpoledne. 3. října si užíváme společně na vlně těch nejlepších hitů. A i když venku máme 20 stupňů a krásný počásko, začneme postupně myslet na Vánoce. Yes, yes, blíží se nám to blíží. Jak to máte s dárkama, i to proberem v týhle hodince.

David Guetta, Teddy Swim, Stones and I a jejich společný trio Gone, Gone, Gone. Ladíte Hit Radio Kontakt a sobota nám jede naplno. Jo, říká se mi to s těžkým srdcem, zdá se to být ještě daleko, ale za 2,5 měsíce jsou tady vánoční svátky a to znamená, že města už postupně začínají hledat optimální vánoční strom. Ten, který by měl od konce listopadu až do 6. ledna zdobit staroměstský náměstí právě v Praze, tak ten ještě stále se hledá a nejčastěji bývá právě od nás z Libereckého kraje. Praha stále nemá vybranou tuhletu dominantu pro největší vánoční trhy v republice a to přesto, že k organizátorům dorazilo už skoro 50 podnětů. Největší část byla právě tradičně od nás z Libereckého kraje, ale většina bohužel nesplnila ty správné požadavky. Na webu můžete jednoduše zjistit, co přesně je vyžadováno, ale rozhodně, pokud o nějakým pěkným stromku, který má mezi nějakýma 23, 25, 28 metry, víte, tak určitě nezapomeňte se na to podívat, protože třeba právě váš strom by mohl být dominantou těch největších vánočních trhů tady u nás. A to by bylo docela hezký. Co myslíte? Teď už vám přihodím i další skvělý hity. Před námi Atmo Music, jejich Anděle, nebo Kelly Clarkson a Heartbeat Song. This is

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

0: čele s Kubou Děkanem, Atmo Music a jejich Anděle. Hit přímo tady ze severu Čech v 16 hodin a 20 minut. Hit Radio Kontakt vám přeje lepší sobotní odpoledne a společně se teď podíváme za Vánocemi. Ano, jak už jsem zmiňoval, blíží se nám to, blíží. Za 2,5 měsíce bude Ježíšek nadělovat dárky a my se opět budeme předspávat smaženým kaprem, řízky a hlavně bramborovým salátem. Už teď musím říct, že se na to docela těším, na co se ale netěším je ten předvánoční schon a proto by mě docela zajímalo, jestli už teď třeba nakupujete vánoční dárky.
1: WhatsApp Hit Radio Kontakt 606 825 404.
0: Na náš WhatsApp nám můžete dát vědět, jestli už třeba jste koupili první vánoční dárky. Já můžu říct, že už jsem první vánoční dárek úspěšně koupil, a to konkrétně pro moji babičku. A co to je, to vám řeknu, ale až za chvíli. Mezitím nám můžete vydat vědět na WhatsApp, jaký dárky jste už začali nakupovat na letošní Vánoce vy. A mezitím se taky podíváme za dalšími hity. Čeká nás třeba Shakira, Roxette nebo Lost Frequencies.
2: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
3: Plánujete firemní party? Chystáte oslavu narozenin vašeho kolegy? Přejete si zakončit rok netradičním způsobem? IQlandia, originální místo pro váš firemní večírek. Zažijte večer plný zábavy a interakce. Večírek v IQlandii, akce na míru pro váš tým. Více na IQlandia.cz.
4: Podzim je skvělý s Hit Radiem. Když lesy hrají všemi barvami. Města zase ozáří raní a večerní světla. Tam všude ti zlepšíme náladu. Jsme tvoje Hit Radio.

To byla Shakira a její Zoo, se kterým jsme se vrátili k animáku Zootropolis 2 a užili si další skvělý kousek féteru Hit Rádia Kontakt. Nakupujete už první vánoční dárky? To byl náš dotaz, který jsme spolu začali řešit na našem WhatsAppu 606-825-404. Taky jsem vám slíbil, že vám prozradím, jak to s těma vánočníma dárkama mám já. Ano, včera jsem koupil první, a to pro moji babičku. Doufám, že nás teď neslyší, jinak by to nebylo překvápko. A koupil jsem jí takový ten tracker, který se dá přidělat třeba na klíče nebo vložit do peněženky. Koupil jsem jí teda radši rovnou tři, protože babička vždycky někde zapomíná klíče a říkala, že by potřebovala něco, aby se k těm klíčům mohla jednoduše dostat. Tak já myslím, že to je úplně optimální. Vy jste nám dali vědět většinou, že už jste začali, co jste začali, ale zajímavou odpověď nám poslala taky Monika, která nám napsala, že začala nejenom už nakupovat vánoční dárky, ale už je taky balit. Jediný problém je, že jí postupně dochází balicí papír a zatím ještě nemá úplně najitý místo, kde by mohla koupit vánoční balicí papír. Jasně, tyjo, tak já se taky budu muset jít podívat do obchodu, jestli už je postupně začínají prodávat, anebo mrknout online. Vy už ale nemusíte mrkat vůbec nikam jinam. My před sebou máme ty nejlepší hity. Za chvíli dorazí Pokáč a jeho Solitér a do té doby ještě pecka, která se snad nikdy neoposlouchá. A little party never killed nobody. Tenhle hit právě teď a tady v éteru odpoledního Hit Rádia Kontakt. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. I ain't got time for you, baby. Either.

Štěstí můžete najít určitě i u nás na Hit Radio Kontakt. Je 16 hodin a 39 minut. Máme pro vás ten nejlepší playlist a ty nejlepší sobotní chvilky. Někdy stačí fakt málo k tomu, aby se nám podařilo mít úsměv na tváři. Co myslíte? Za mě stačí, když venku je tohle boží počasí a my si můžeme užívat ty nejlepší hity. Třeba tenhle pořádný nářez Linkin Park a jich Leave Out All The Rest. Už za malou chvíli si užijeme tady ten biják, tady u nás ve vysílání. A dorází i největší frajerka Pink a její Runaway. A chcete i něco sladkého? Tak i to jsme pro vás v naší kavárně hitů připravili. Kousek cukříku v podobě Sugar a Maroon 5. Jo, i tohle si užijeme na Hit Radio Kontakt. A nezapomeňte, že společně nejsme jenom on air, ale taky na našich sociálních sítích. Tak mrkněte na Instagram, na Facebook i na TikTok.

0: Hit Radio Kontakt, je 17 hodin, David Radčák připravil další krátké zprávy a podíváme se taky za volant, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Nejlepší dopravní servis na severu Čech, řidiči opatrně na Liberecku v Krištovově údolí. Došlo tady k dopravní nehodě motorky, na místě zasahují záchranné složky, tak dbejte zvýšené opatrnosti. A dávejte pozor taky na Semilsku v Lomnici nad Popelkou. V ulici Stará Lomnice došlo ke střetu osobního auta s autobusem. Počítejte s omezením provozu. I vy nám můžete dát vědět, jak to aktuálně jezdí na našich silnicích. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Automoto muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej. Propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
3: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Kontakt.
0: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Premiér Andrej Babiš dnes odmítl tvrzení ruské velvyslankyně v Praze, že by česká vláda zmírnila protiruskou rétoriku. Premiér řekl, že to není pravda. Babiš to uvedl na předvolebním setkání na Přerovsku. Umělou inteligenci využívá v rámci pracovní náplně už více než polovina lidí, konkrétně 56%. Před dvěma lety to byla přesně třetina. Ti, kteří ji používají, nejčastěji uvádějí, že pracují produktivněji. Část uživatelů má čas navíc na jiné aktivity. Podle odborníků se volební kampaně v mnohém podobají. Rozdíly ve způsobech oslovování voličů i v tématech se podle nich zmenšují. Co může hrát důležitou roli, říká politolog Jan Kubáček.
6: Fascinuje mě, jak se metody oslovování, jak se témata neskutečně sjednotila, zprůměrovala a jak je těžké.

0: podívat i na severočeské počasí. Aktuálně měříme až 21 stupňů, dnešní maxima byly kolem 23. Slunečná obloha zůstane až do večerních hodin a postupně zítra v neděli dopoledne naměříme 6 a později 9 stupňů. Polojasná obloha se ale časem promění v oblohu jasnou a během dne můžeme čekat podobné teploty jako u nás. Během noci bude nejchladněji na Semilsku, nejtepleji naopak kolem Liberce a Frýdlantu.
1: Hit Radio Kontakt.
0: 4 minuty po 17. hodině vás Denis Kehlibaj zdraví od mikrofonu Hit Radio Kontakt. Podíváme se společně na chatu pod Ještěd, která by se brzo mohla stát součástí Libereckého kraje. A vydáme se taky za těmi nejlepšími hity, protože to nejlepší na sobotu je si ji hezky užít, a to v rytmu toho nejlepšího. Tak co, jste připraveni vrhnout se do toho s námi? Hit Radio. A na start další společné hoďky je tu Cyril a Stumbling In. Prima den a hlavně pohodový víkend bez starostí a bez stresu.

Pojďte společně s námi a s Mandraže tančit, dokud to jen aspoň trochu půjde. 11 minut po pátý, hit Radio Kontakt na sobotu tady společně s vámi. A za mě je tohle hit, který nám všem dokáže zlepšit den. My se teď vracíme ale sem k nám na sever Čech. Jo, jak už jsem sliboval, je možný, že nám přibyde do repertoáru Libereckého kraje další zajímavý objekt. Protože odkoupení horské chaty Ještětka v Liberci je něco, co zvažuje i vedení Libereckého kraje. Penzion je totiž kousek od horského hotelu a vysílace Ještět, který kraj koupil letos na jaře, a tak nápad je takový, že by to mohlo být docela dobrý zázemí. Za chatu chtějí vlastníci 30 milionů korun. Teď si představte, že tahle chata byla postavená v roce 1966 právě pro ty dělníky, co stavěli Ještět. Kolika si musela stát tenkrát? No, rozhodně míň než 30 melounů. Ale to už je dneska asi takhle úplná klasika s každým různým objektem. Nicméně, když koukám na fotku, musím říct, že je to docela pěkná stavba. A koukat odtamtať třeba do té krajiny, do přírody, mít to pár metrů na Ještět, to si myslím, že je výhra úplně pro každýho. Tak uvidíme, jak tohle dopadne. Já už teď pro vás mám další hity. Tady jsou Coldplay a jejich Feels Like I'm Falling in Love.

0: tak hit, který nám nahnal doslova husinu po kůži, Adele a Skyfall v éteru Hit Rádia Kontakt. Další skvělý kousek, který nám připomněl, že víkend je skutečně v plném proudu. Doufám, že si ho užíváte společně s námi takhle hezky naplno. A my vám za chvíli přidáme i další parádní pecky. Ježíš, já si pamatuju, že tenhle hit patřil mezi ty nejoblíbenější mojí kolegyně, když jsem jako brigádu ještě během střední školy balil balíky v jednom e-shopu s rybářskýma potřebama. A tohle nám tam hrálo naprosto pořád. Tak si to za chvíli dáme ještě tady společně. Určitě i vy máte nějaký ten hit, který se vám pořád točí v hlavě.
1: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
2: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
3: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
4: Deprese z narozenin. Zase o rok navíc. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Nisa. S novou dávkou stylu si zrcadlo zase zamilujete. Nisa Liberec. Na dotek radosti.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Hit Rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hit Rádiem. Zlepši si náladu.

0: Další krásný hit, tentokrát Alex Warren a jeho Ordinary, dozněl v éteru Hit Rádia Kontakt. A my se za krásnými hity vydáváme i každý všední den s naším Jirkou Pelnářem.
1: Srdcovky Hit Rádia Kontakt.
0: 30 let těch nejlepších hitů, 30 let toho nejlepšího v éteru. Chcete si užít natřískaný osmdesátky, pořádně prožitý devadesátky, anebo start nového milénia? Zaspomínáme společně na ty nejlepší kousky. Určitě ho každej máte, určitě ho každej dobře znáte. Takovej ten nějaký hit, který vám zůstal v hlavě třeba z roku 2005. Nebo tam máte nějaký hit z 98. Co třeba něco, co je ze zlomu nového milénia. I to možná máte ve svých oblíbených hitech a my je zkoumáme s naším Jirkou Pelnářem každý všední den, hned po obědě od 12 do 13 hodin. Taky vy nezapomeňte zazpomínat na ty nejlepší hity posledních 30 let. Se srdcovkami Hit Rádia Kontakt s naším Jirkou Pelnářem a prostě s tím nejlepším časem hned po obědě od pondělí až do pátka.
1: Srdcovky Hit Rádia Kontakt. Hity, na které vzpomínáte už 30 let.

0: Ahoj, ahoj, od mikrofonu Hit Rádia Kontakt vás krátce před 18. hodinou zdraví Denis Kajalibaj. Tak tohle byla naše společná sobotní jízda. A že jsme se pořádně provezli, zastavili jsme se v našem regionu na závodech, který komplikují dopravu po celém našem městě. Taky jsme se společně vydali na nový univerzitní program, kdy Technická univerzita v Liberci možná bude mít vlastní raketu. Podívali jsme se, jak to včera dopadlo s hokejem a samozřejmě jsme přidali i nějaký ty další informace. A hlavně spoustu skvělých hitů. Díky moc, že jste si tady se mnou užívali tenhle skvělý čas. My se uslyšíme zase v úterý, protože Silva je na dovolený, takže 9 až 12 buďte na značkách a samozřejmě užívejte i dál víkendu zítřejšího vysílání a v pondělí s vámi startuje zase naše snídaně šampionů. A potom i srdcovky s Jirkou Pelnářem. Než se znovu uslyšíme, mějte se hezky, buďte na sebe milí a zatím ahoj.
1: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
2: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
3: Hit Radio Kontakt.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: V neděli 4. října dorazí Sport Film Festival do Jablonce nad Nisou a kino Radnici ovládne fotbalista Petr Čech spolu s Ondrou Novotným z MMA. Už jste viděli film Bojovník? Více na sportfilm.cz.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
5: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: On air.
7: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. Systémy udržující život na Zemi degradují. Podle nové zprávy je už 7 z 9 takzvaných planetárních hranic překročeno a u všech tlak dál roste. Zvyšuje se tím riziko rozsáhlých a potenciálně nevratných změn životního prostředí. Umělá inteligence stále více ovlivňuje cestování. Lidem může pomoct vybrat destinaci podle jejich času, rozpočtu nebo zájmů a naplánovat detailní program. V čem další může být turistům nápomocná, řekne mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová.
10: Pokud pracuje s aktuálními daty o návštěvnosti, počasí, dopravě nebo nabídce aktivit, může například nabídnout alternativu k místu, které je zrovna velmi vytížené. To může pomoci nejen turistům, ale také místním podnikatelům a celému regionu.
9: AI tedy může lépe rozložit návštěvnost a zviditelnit méně známá místa. Český jezdec Filip Salač odstartuje do velké ceny Japonska motorvě z druhého místa, přestože kvůli páru v kvalifikaci odjel jen dvě měřená kola. Porazil ho pouze Španěl Izan Guevara. No a pojďme se podívat na zítřejší počasí. Meteorologové očekávají jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy. Na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo. Na západě ojedinělé možnost slabého deště. Nejvyšší teploty 18 až 23.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ. Hit Rádio Kontakt.
0: Zlepši si náladu.

0: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Hit Radio.

0: Dlahu za 195,
1: laminátovou
0: a vodě odolnou,
1: která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
0: Přesně.
1: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, které jsme poslouchali v 90. A většinu z nich posloucháme dodnes. Hit Radio 90. V dabu, na internetu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
1: No, říkala, že nic nechce.
0: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
1: House running.
2: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
3: firmanazážitky.cz.
4: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
5: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
6: Hit Radio Kontakt.
7: Zlepši si náladu.

Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Hit Radio.

0: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
1: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
0: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorovaprodejna.lksobě.cz.
1: To nejlepší z regionu.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.

Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických Desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.

0: Krušných hor až po České Švýcarsko. Od Ústí přes Teplice až po Děčín. Tohle je náš domov, náš region a naše rádio. Hit Radio Nord Music. Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.

0: konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
1: Jako když potkáš kámoše, kterého si 20 let neviděl. Srdcovky Hit Rádia. Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hit Rádiu. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.

0: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
1: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
0: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorovaprodejna.lksobě.cz.
1: To nejlepší z regionu.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.

0: srdce. Belabel.cz.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu. Hit Radio.
5: Hit Radio.

nezískáš ve škole. Lidi hrají cizí role, pak i život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím. Díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty.

0: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Zlepši si náladu. S

0: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
1: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
0: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorovaprodejna.lksobie.cz.
1: To nejlepší z regionu.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.

0: od srdce. Belabel.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Do what I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Kontakt.
3: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
1: Hit Radio Kontakt.

0: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
1: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
0: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorovaprodejna.lksobie.cz.
1: To nejlepší z regionu.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
2: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám, spadla si mi

0: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
1: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
0: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorovaprodejna.lksobje.cz.
1: To nejlepší z regionu.
0: Liberecký kraj.

0: sobě hlavou, srdcem, rukama.
1: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Výjimečný genius loci tohoto prostoru ozdobí vaši firemní akci, workshop, večírek či svatbu. Pronajměte si jej, propojte historii s přítomností a zanechte dojem. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům. Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

může se mi dít i to, co ani nečeká.